0: More bude zábava, ať chceš nebo ne, Radio Spinu mi nejlíp hrát, yeah.
1: Československá scéna, Radio Spin.
2: Check my bracelet.

0: 5 hodin 59 minut, máme tady 4. květen, svátek slaví dneska Květoslav, tak přeju všechno nejlepší. No a všem u Rádia Spin přeju krásný, dobrý pondělní ráno.
1: Good morning.
2: Good morning. We've talked the whole night through.
1: Good morning.
2: Good morning to you.
0: Po týdnu pečovatelský dovolený se hlásím zase zpátky od Majku a teda a musím říct, že jsem se fakt jako hodně těšil zpátky. No a rovnou se jdeme podívat na to, co tady společně dneska ráno proberem. Tak zastavíme se už za pár minut u jednoho týpka, který ztratil peněženku. Mám tady potom taky jednu naprosto skvělou zprávu o Benovi. No a řekneme si, co Česko začne od příštího roku slavit a co to vlastně pro nás Čechy bude znamenat. No a samozřejmě čeká tě taky tvoje oblíbená poznávačka a celebrity voice clip, takže toť program na další hodinku. Když tam zbyde trošičku času, tak zaštůrám v Instagramu a řeknu ti taky něco úplně novýho, co se stalo během několika předchozích minut. No a samozřejmě taky v tuhleto chvíli musíme mrknout na počasí, protože to je věc, která opravdu stojí dneska za to. Ráno jsme začali naprosto perfektně, hele, já jsem vyrazil jenom v mikině, v kraťasech, je to fakt jako příjemný, teploty kolem 13 stupňů Celsia. Mělo by být spíš polojasno, ale vypadá to tak, jako že by to mohlo být po zbytek dne vlastně dost podobný, ne-li teda úplně stejný. Každopádně i to tak jako vypadá, spíš by se teda jako mohlo i místama zatáhnout, konkrétně třeba v Praze, ale třeba zbytek republiky hlásí dost polojasno, takže tam pravděpodobně to takhle, jak to je dneska ráno, zůstane, ale teploty se vyšplhají ke 24 stupňům Celsia. Tady je Radio Spin a Dom, dobrý ráno.
3: Radio Spin.
4: Hey y'all, this is Alicia Keys and you're listening to my favorite radio station.
5: Hey, everyone, this is Danny from the Script on Spin.
6: Hi, this is Azealia Banks.
7: I'm Calvin Harris, you're listening to Spin.
8: What's going on? This is Eminem.
9: Hey, what it is, this your boy Flo Rida.
10: Hey, what's up, this is Nelly Furtado.
3: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice. Radio Spin. BN.
11: Krásný začiatok týždňa. Americký rapery Chip Fu a Busta Rhymes predstavili spoločný single Have Mercy. Novinka stavia na energii brooklynského hip-hopu 90. rokov, no zároveň znie moderne a aktuálne. Skladba tiež upozorňuje na pripravované EPčko Invisible Footsteps, ktoré chce Chip Fu vydať už 15. kvietna. Mayala City sú v plnom prúde, už tak trošku cítiť aj na dých leta a tak nechýbaj ani v Olmíku. Atmo Music, Mutanti hľadaj východisko, Slavíček, Electric Man a mnohí, mnohí ďalší. Napríklad už tento štvrtok v areáli Letňáku. Tak sa dojdi baviť. Česká hokejová reprezentácia možno príde na majstrovstvách sveta o jednu z najväčších hviezd. David Pastrňák podľa posledných informácií na šampionát takmer určite nepricestuje. Dôvodom sú zdravotné problémy aj osobná situácia po náročnej sezóne v NHL. Ja ti prajem ešte krásny pondelok a be in s Rádiom Spin.
0: 6 hodin a 2 minuty k tomu, to je přesně čas, a ty dál posloucháš Radio Spin.

A ještě jednou ti přeju hezký dobrý ráno, máme 6 hodin a 6 minut. K tomu ty posloucháš Radio Spin s tebou i dál dom. No a jdeme se podívat na zprávy, které jsem ti tady sliboval pár minut zpátky. Včera na mě vyskočila na Instači jedna naprosto perfektní zpráva o týpkovi, který v noci na Kalbě ztratil peněženku. Samozřejmě nepříjemná situace, kterou zjistíš pravděpodobně až ve chvíli, kdy se vyspíš, protože to je reální chvíle, ve který začínáš vnímat. Tak po tomhletom šoku týpeček otevřel telefon, kde měl nepřečtenou naprosto perfektní zprávu. Dobrý den, pane. Našel jsem vaši peněženku, kterou jsem odnesl na policejní stanici. Můžete si ji tam vyzvednout, vzal jsem si z peněženky $5, aby si koupil hot dog. Měl jsem hlad a vlastně mi to dlužíte, protože jsem vám zachránil peněženku. Mějte krásný den. Jako tohle, to je SMS-ka, která tě snad jako nemůže ani naštvat. Ba naopak, jako za mě rozhodně SMS-ka roku. Asi není třeba představovat Bennyho Kristova, který má na kontě nespočet bangrů, nespočet stylů, spoluprací a taky samozřejmě hairstylů, že jo, protože to je věc, kterou Ben obměňuje docela pravidelně. No a Ben potom, co si dal takovej životní koncert v Edenu, takový jako lehoulinkej koncert, prostě kam přišlo nějakých 25 až 30 tisíc lidí, tak ohlásil pauzičku, ale k tomu ohlásil taky O2 Arenu, kterou plánuje odehrát příští rok v říjnu. Jako... Nemyslím si, že by měl Ben potřebu se vracet do outůčka, pro něj v tuhle tu chvíli už je outůčko spíš jako takovej klub. Každopádně dokázal by si klidně představit, že zamíří třeba na Letnou, protože to si myslím, že je taková další, takový jako další schod po tom, kam můžeš stoupat po Edenu. No a poslední věc, Česko bude mít svůj vlastní den vlajky. Konečně, asi každý národ je hrdý na svoji vlajku. Nejvíc to hrotí asi Amíci, to známe, protože všichni moc dobře víme z různých filmů a seriálů, že Američani jsou na svůj vlajku velice citliví, nicméně slavit se bude od příštího roku, a to 30. března. Má to ale jeden háček. Von kvůli tomu bohužel nedostaneš, takže den vlajky bude vlastně jeden jako každý jiný. Akorát se bude jmenovat jako den vlajky. Bohužel, bráško, taky jsem doufal.

0: 6 hodin a 11 minut, ty posloucháš Radio Spin, s tebou je dál Dom, no a my se společně přesouváme k poznávečce, ve který pravidelně hádáš se mnou různý seriály, hádáš tedy různý filmy, hry, skupiny, rapery a tak dál, prostě cokoliv, co si Dom prostě den před vysíláním vymyslí. Každopádně dneska jsem tady na počest jedné české herečky vybral jednu scénku, kterou si myslím, že byste měli znát úplně všichni. Věřím tomu, že prostě tohle je scénka, kterou zná každá generace a že každá generace se u ní baví, protože sice některý humor prostě jako se zasek na osmdesátkách, to víme, že jo, dneska prostě ze Slavíku a z tady těch podobných anket, který vlastně jako jsou spíš jako pro starší lidi, každopádně si myslím, že tenhle ten humor je takový jako specifický a specificky dobrý, že si myslím, že jako přežil až do dneška z těch, já nevím, 80. 90. let. Tak jdeme se podívat na ukázku číslo 1. No a jsem zvědavej, jestli poznáte, co je tady dneska za scénku sehranou.
1: Dělej, čas letí, hele, podívej se, čas letí. Prosím vás, budete mluvit, až vám ukážu.
2: A jako rukou.
1: Rukou.
0: Jestli tě podle první ukázky napadá, co by to mohlo být za scénku, tak určitě můžeš už tuto chvíli posílat svoje tipy, buď to pomocí našeho čísla 210 32 330, nebo pomocí naší mobilní aplikace Rádia Spin. Kdyby náhodou nikdo podle první ukázky nepoznal, co je to za scénku, tak vydrž pár minut, protože si za chvilinku pustíme další dvě ukázky z téhle scénky.
3: Ženy treba lůžit.

0: Pondělní poznávačka, ve který dneska hádáš jednu českou scénku, která teda musím říct, že je naprosto perfektní. Je to věc, který se lidi s něho prostě už dá si říct skoro, jestli počítám dobře, 40 let. Vyšla v 88, to jsem si tady teďka našel, takže jo, už to bude skoro 40 let, takže jako poměrně stará scénka, ale zase na druhou stranu s humorem, který za těch 40 let fakt jako neumřel, dá se říct. Takže jdeme si připomenout ukázku, kterou jsme si tady pouštěli pár minut zpátky.
1: Dělej, čas letí, hele, podívej se, čas letí. Prosím vás, budete mluvit, až vám ukážu.
2: A jako rukou.
1: Rukou.
0: No a jeden takovej trošičku tip, ale spíš to bude nápověda pro další minuty a pro další spinnery tady měl Matouš.
3: Ale varete Jiřina Bohdalová a Dvořák?
0: Jiřina Bohdalová a Vladimír Dvořák se opravdu objevujou v této scénce a je to skutečně scénka, která se objevila v Televariete, ale název scénky, kterou tady dneska hledáme, jsme se od Matouše bohužel nerozviděli. Takže proto tady mám další dvě ukázky, tak pojďme si je připomenout.
2: S naším žákovským orchestrem jsme byli až v Drážďanech. Náš taneční kroužek se zúčastnil
1: strašnice.
0: No a jdeme taky na ukázku číslo 3.
2: Jmenuji se Antonín Mlčo a učím ve sběru léčivých inspektorů na tonoucím hřišti.
0: Jestli tě napadá, co by to mohlo být za scénku, kterou svárnila Jiřina Bohdalová a taky Vladimír Dvořák a spoustu dalších herců, kteří byli v té scénce naprosto perfektní, tak určitě můžeš posílat svoje tipy buď to na číslo 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. Máš na to necelý 4 minutky, tak si pospěš.

0: Radio Spin se blížíme do finále dnešní poznávačky, která byla trošičku těžší než obvykle podle mě, protože dneska jste tady nehádali, pořád nehádali jste tady film, ani žádnou postavu, žádnou hru, ale hádali jste tady jednu scénku, a to z roku 1988, kterou stvárnila Jiřina Bohdalová a taky Vladimír Dvořák. Je to scénka, která je podle mě z kariéry Bohdalový jako velice známá, je to věc, která už skoro 40 let baví prostě jako všechny možný generace. No a na část této scénky, nebo respektive teda na to, že tam hraje Jiřina Bohdalová a Vladimír Dvořák a ve kterém pořadu ta scénka byla, tak na to tady přišel Matouš, to už víme.
1: Dele variete Jiřina Bohdalová a Dvořák.
0: Tak která scénka by to mohla být? Pouštěli jsem tady několik ukázek, tak pojďme si některý z nich připomenout.
2: S naším žákovským orchestrem jsme byli až v Drážďanech. Náš taneční kroužek se zúčastnil strašnice.
0: A o pár minut později se to tam celý tak trošičku popletlo.
2: Jmenuji se Antonín Mlčo a učím ve sběru léčivých inspektorů na tonoucím hřišti.
0: Na čísle 210, 32, 30, 30 jsem měl potom DK.
3: Ale je to Legendary, Bohdalka a natáčení s paní učitelkou.
0: Natáčení s paní učitelkou, to už zní docela dobře. Zkoušel jsem z DK dostat, jak se ta učitelka jmenuje, ale úplně 100% si nespomenu, ale nějaký záchvěv tam přece jenom byl.
3: Jmenuji se Aneška...
0: No a já můžu prozradit, že to byla učitelka Aneška Lídlová. Každopádně můžu říct, že jste to z nějaký části uhodli, takže uznávám. Tak jo, děkuju za všechny tipy a taky hlasy do poznávačky. No a kdo byste se chtěl zapojit do dalších hádanek, nebo respektive do další hádanky, tak budete mít možnost už za necelých 20 minut startuje Celebrity Voice Flip.

6 hodin 26 minut k tomu, ty posloucháš dál Radio Spin s tebou jedom. No a já jsem tady našel na Instači teďka jednu naprosto skvělou zprávu. A sice o tom, že byl jeden kuchař vyhocený po tom, co rozbrečel influencerku, když jí řekl, že nemá dostatujících na to, aby dostala jí to zadarmo. Ale většina restaurací si takhle jídlem zaplatí influencery jenom kvůli tomu, aby se prostě jako nechali zpropagovat. Prostě influencer přijde, dostane kolikrát ještě mnohem lepší jídlo, než dostane normální zákazník, aby to na tom Instači vypadalo fakt dobře. To je takový jako trošičku nefer, ale jako budíš dobře. Aspoň potom jako podle Instače víš, kam jako můžeš dorazit, kde prostě vařej dobře a tak, protože většinou ty influenceři dávají upřímný recenze. Já mám třeba kamarádku, se kterou jsem takhle párkrát byl, která nemá úplně jako třeba 100 tisíc sledujících, jo? Má jich třeba na tom Instači nějakých 7 tisíc, jestli se nepletu. No a to bohatě stačilo na to, aby dostala prostě někde jako takhle večer zadarmo, aby to jako zpropagovala, napsala na to prostě nějakou svoji recenzi a tak. Takže jestli máš dostatek sledujících na to, aby si mohl jít prostě takhle do restaurace a tam se prostě zadarmo nažrat, je to úplně super. Jakože mám pocit, že se k tobě najednou prostě ty lidi chovají tak jako trošičku jinak, což jak jsem říkal, je trošičku nefér. Každopádně by mě zajímalo, kolik teda sledujících tato influencerka měla, protože jako jestli někdo dostane prostě žrádlo zadarmo za 7 tisíc a potom má na té fotce třeba, já nevím, jako třeba 100 lajků, tak je to takový jako úplně ne legit. Přece jenom si myslím, že by si ty restaurace měly dělat reklamu jako trošičku na jiných, možná i trošičku větších letech. Takže jestli měla pod 7 tisíc, tak jako bohužel, jestli měla nad 7 tisíc, tak kuchař už byl takovej třeba trošičku asi i divnej a možná třeba i trošičku alergicky na ty influencery, co si budem povídat.

21:31, Radio Spin, Dom, dneska máme 4. květen, svátek dneska slaví Květoslav, tak jestli znáš nějakého Květoslava, tak mu určitě popřeji všechno nejlepší. No a my se jdeme podívat na to, jak bude tenhle ten týden vypadat. Já musím říct, že z pondělka tu začalo jako poměrně hezky, protože venku máme polojasno, teploty kolem 14 stupňů Celsia, a odpoledne by teploty měly vyšplat nějaký 24, což je jako velice příjemný, i když by se teda místama mělo spíš zatáhnout, než by mělo být polojasno, ale furt je to lepší než původní předpověď, protože podle původní předpovědi mělo celý tenhle ten týden pršet, mělo pršet dneska, zítra, ve středu, ve čtvrtek, pak by se to na víkend mělo podle předpovědi zlepšit, ale dnešek prostě nakonec zůstal takovej, jaký je tady podle předpovědi, a pršet by mělo z tohoto týdne jenom úterý, středa a čtvrtek. Jestli jim to vyjde, nebo to bude stejně jako dneska, to se musíme nechat překvapit. Rychlá doprava na rádiu Spin, jdeme se podívat na to, jak to aktuálně vypadá na českých silnicích. Můžu říct, že region jezdí v tuhleto chvíli úplně ukázkově na pohodičku, žádný velký štosink, žádný kreše tady nevidíme, takže tam úplně na pohodindu. Co se týče dálnic pro tuhleto chvíli, tak určitě počítej s lehkým zdržením na D1, kousek před Mirošovicema, bo směru na Prahu, tam to poskakuje kvůli práci na silnici. No a pozor si dávej i kvůli práci na silnici na D7 na příjezdu do Prahy, protože i tam to nějakou tu minutku bude poskakovat. Co se Prahy týče, tak Pražský okruh aktuálně hlásí zdržení mezi Barandovem a taky Chrášťanama, takže tam určitě pozor. No a nějaký to zdržení nabereš aktuálně taky na Štěrbolský spojce anebo taky v Olešovičkách. Ode mě to k dopravě všechno. Jestli máš ale teď nějaký další info ze silnic, ať už jsou to švestky, kreše nebo nějaký kolony, tak dávej vědět. 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin. Automotospin. Tvoje

0: Dokud nechci
1: Poslám něco jiného, prosím, spíme.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
3: Rádio Spé, nejvíc rapu v republice.

0: Na 40 minut ty posloucháš Radio Spin s tebou dál dom. No a právě v tuhle tu chvíli je ta chvíle, na kterou už si tady na Radio Spin zvyklý, že startuje hádanka Celebrity Voice Flip. V rámci Celebrity Voice Flipu pravidelně každý všední ráno hádáš zamotaný hlas nějaký známý osobnosti, nebo respektive nějakou známou osobnost podle jejího zamotaného hlasu. No a samozřejmě ani dneska to nebude výjimkou. Tak jsem zvědavý na to, jestli poznáte, o čí hlas tady dneska na Radio Spin v rámci Celebrity Voice Flipu jde. Dneska si myslím, že je to naprosto jasný, takže 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin, posílej svoje tipy na to, komu patří dnešní zamotaný hlas.
1: Spin Celebrity Voice Flip. Jsi ready? Tak 210 32 30 30. Nebo mobilní apka Rádia.

0: 44 minut, k tomu ty posloucháš dál Radio Spin s tebou, ideál taky Domno, a já jsem tady pár minut zpátky otevřel hádanku Celebrity Voice Flip, ve který každý všední den hádáš zamotaný hlasy různých známých osobností. No a ani dneska to není výjimka, jdeme si připomenout, jak zní dnešní zamotaný hlas, který tady hádáš. Já si myslím, že dneska ráno je to naprosto jasný, kdo jste přišel k rádiu až teďka, tak máte ještě zhruba tak 2 minutky na to poslat mi voiceovku anebo cinknout na 210-30-20-30 a hádat, čí hlas to je. No a kdybyste náhodou někdo podle barvy hlasu netušili, což by bylo opravdu zvláštní, protože je to hlas, který nás pravděpodobně všechny provází celý život, tak ti můžu napovědět pár věcí, a sice Rákosníčka, Křemílka a Bochmurku, anebo Nesmrtelnou. No, tetu.
1: Jsi ready? Tak 210 32 30 30. Nebo mobilní apka Rádia Sp-

0: pokračujeme v hádance Celebrity Voice Flip, ve který se v tuto chvíli právě blížíme do finále. No a dneska se tady hádali, komu patří tenhle ten zamotaný hlas. Tak pojďme se ho připomenout. Já si myslím, že všichni tenhle ten hlas tady na rádiu Spin poznáváme. Pár minut zpátky jsem taky k tomu dával pár nápověd, a sice to, že se jedná o skřítka Racochejla, potom taky o Křemílka, o Chomůrku, o Rákosnička nebo o Nesmrtelnou Tetu. No a teď si myslím, že už je to na 1000000% jasný, takže jdeme se podívat, jak se typovali. Tonda.
1: Dobrý den, já bych chtěl pozdravit tu krásnou kočku Jiřinku Bohdalovou. Ať se jí daří a má hezky zdravíčko, všechno má.
0: Dál se jdeme podívat taky za Fugasem.
2: Dobré ráno, je to Jiřinka Bohdalová, jejich chraptivý hlas. Dobré ráno všem, čau Fugas.
0: No a další, kdo typoval Jiřinu Bohdalovou, byl třeba Tomáš.
3: To je Jiřina Bohdalová.
0: No a já si myslím, že není třeba pouštět víc voiceovek a telefonu, protože je všem úplně jasný, že všichni tři mají naprostou pravdu. Je to Jiřina Bohdalová. Tak jo, děkuju za všechny tipy a také hlasy, jak do poznávačky, tak taky do Celebrity Voice Flipu. No a paní Jiřině Bohdalové ještě dodatečně přejeme samozřejmě všechno nejlepší ke včerejším 95. narozeninám. To je naprosto nádherný věk, který si myslím, že by se chtěl dožít naprosto každej.
4: Spin ráno na rádiu Spin. Roman Jakub a Dominik Musil.

0: Co je tady jsou? Hector zakončuje naší první společnou hodinku pondělního spinrána. Dneska máme 4. květen, svátek slaví Květoslav, tak přeju všechno nejlepší. No a za sebou máme spoustu věcí. Máme za sebou poznávačku, taky Celebrity Voice Flip. No a k tomu jsme si taky řekli, jak jedna influencerka nedostala za svůj počet sledujících jí do zadarmo, a nebo třeba taky, co chystá Ben Kristoval za koncerty. No a před náma samozřejmě vysílání s Romanem, takže rozhodně buď ready, protože je pondělí a bude nás tady toho čekat opět spousta, přesně tak, jak si zvyklí. Máme tady soutěže, máme tady taky naše pravidelné hry, takže rozhodně buď ready na další vysílání spinrána, který bude dál pokračovat mezi 7 a 9 ráno. Než se k tomu ale dostaneme, tak se podíváme taky na to, co nás dneska čeká venku. Aktuálně teploty kolem 14 stupňů Celsia, což je velice příjemný, hele, za mě mikina, krať asi úplně akorát. Venku polojasno, místama by mělo být taky zateženo, místama zase na druhou stranu slunečno. No a tohleto počasí bude pokračovat dál i během dnešního dne s tím, že počítej s teplotama kolem 24 stupňů Celsia, což je naprosto perfektní. Spin Radio.
1: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garanci výroby do 5 týdnů. Objednej si na otisky do mého ateliéru z centru Prahy na alianas.cz.
2: Spring Festival je opět tu. Ochutnejte ta nejlepší vína od moravských, rakouských, německých i francouzských vinařů. Vychutnejte si čerstvé ryby a mořské plody, grilované stejky, skvělé sýry i sušené seráno. Zahraje Laco Deči a také mnoho dalších kapel. Od 15. do 17. května v Praze před Píseckou branou směrem k metru Hradčanská. Vstup zdarma. www.springfestival.fun.
3: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že každý rádio, na kterým slyšíš rádia v dabu, umí přehrávat i ty v FM-ku? Radio

očištěn, co nahrál jsem mixtape, jsem vytnul ten systém nesnáším vědět, co si myslej. Napiš každý hovno na Twitter a nebo vyspej, unfollow. Oni jsou v mlze a já nad mlhou, mlhovky jsou rodičovský zámky, nefungujou, ale nechci rejt, šiřte hudbu, nešiř hejt.

0: 7 hodin, 6 minut, hezký dobrý ráno, je tady pondělek, 4. květen, svátek má Květoslav, panečku. To někdo, když sepisoval kalendář, tak si říkal, dáme ho do května a dobře udělali. Tak, máme za sebou krásný slunečný víkend, já jsem koukal na počasí, tenhle ten týden by se mělo trošku ochladit, mělo by sprchnout, nicméně už v sobotu odpoledne by zase mělo být 22 stupňů slunce, takže je na co se těšit. Tak.
1: Jako rozhodně je, tak jako přes ten pracovní týden to zase tak nevadí, že by mělo pršet, měl by pršet úterý, středa, čtvrtek.
0: Potřebujeme vodu, no tak
1: no,
0: jako je trošku...
1: teďka nejvíc sucha za posledních 60 let.
0: Právě, musíme to třeba dva dny přežít, abychom měli vodu. Tak co nás dneska čeká?
1: Tak a mám tady jednu krásnou ukázku toho, jak Google mapy chrání osobní údaje.
0: Jo, to já jsem taky četl ten článek, dokonce mám tady screen a říkal jsem si, že to za nějakou zprávu vyměním, ale bohužel teda asi ne, nechám ti to, nebo že bych to řekl teďka.
1: Ne, neříkej to, řekl si to za pár minut.
0: Tak, my nesmíme ani naznačovat. Musím říct, že mě hrozně baví Airbank, protože Airbanka má nový tváře svojí kampaně a musím říct, že mě vlastně baví, jak je obměnila. Mezi tvářemi Airbank se teďka objevuje taky ústecký rapper Katana, nebo teplický rapper Katana, z čehož mám vlastně obrovskou radost, že je tady aspoň nějaká mladá instituce, která se prostě inspiruje street artem. Airbanka to nedělá poprvé, co tam dává takhle mladýho týpka a týpka z rapovýho prostředí, podle mě v tom má prostě strach, který pro ně natáčí klipy a veškerou komunikaci. Tak jsem vlastně rád, že Katana, loňský objev roku z hudebních cen rádia Spin Kings of Rap, je právě tváří Airbanky.
1: Tak cílej na mladý lidi, já si myslím, že to dělají.
0: Neříkej, neříkej.
1: No tak jako dělají to dobře. Každopádně, kromě toho si řekneme taky o týpkovi, který ztratil peněženku a dostal kolem toho naprosto jako skvělou SMSku zpátky.
0: OK, tak to jsem teda zvědavej. No a mám takový pocit, že nás taky čeká oslava z těch narozenin Hurvínka, pokud se nepletu. Hurvínek má teďka v Plzni obrovskou výstavu, věřím tomu, že se u Hurvínka dneska zastavíme, protože kdo nezná Hurvínka, tak snad takovýhle člověk ani mezi náma není, ne?
1: Zase všichni teďka snad skoro slaví jako stoletý narozeniny nepomalu.
0: Já ne. Jako
1: to je naprosto neuvěřitelný. Každopádně pondělí, čeká nás Radio Spin Music Impro.
0: Tak jo, tak jsme zvědaví, co si pro tebe dom připravil. Tentokrát měl spoustu času na přípravu, tak doufám, že to taky bude stát za to.

0: 7 hodin 11 minut, hezký dobrý ráno všem, tady je Radio Spin, Roman a taky Dominik a jdeme se podívat na přehled zpráv, tak Dominik tady má tu zprávu, o kterou jsem chtěl použít taky, ale bohužel nemůžu. Ale na druhou stranu mám tady tu milou. 2. května 1926 se na scéně plzeňského loutkového divadla objevil Hurvínek. Ani netušil, že se tak stane nejslavnějším občanem Plzně, to je teda taky hrozný, že nejslavnějším občanem Plzně loutka. Ve smetanových sadech, tam na vás teďka čeká výstava. Hurvínka vymyslel a vyřezal Gustav Nosek. Přinesl ho Josefu Skupovi, ten mu na začátku dal jméno Malé Spejblátko, protože už byl vyřezaný starý Spejbl. Dokonce Malý Spejblátko nevystupovalo vůbec v roli synka, ale Spejblova kamaráda. A vztah otec a syn, Spejbl a Hurvínek, se z toho stal až později, tak to jsem třeba normálně nevěděl.
1: Já
0: jsem dokonce někde měl pocit, že jsem četl, že nejdřív byl Hurvínek a pak k němu dořezali Spejbla. Tak jsem rád, že teda aspoň to šlo takhle jako chronologicky a stejně hrozný, že se slaví z té narozeniny Hurvínka a ne z Pejbla. Protože o tom jsem třeba neslyšel vůbec.
1: Jako je fakt, že ten Hurvínek jako asi tak jako spolknul všechny, když se tak víme, že o Mánice se moc nemluví, o Bábině se moc nemluví.
0: Tak spíš o Mánice, než o Bábince podle mě, ale vlastně spíš taky jako... Já myslím, že Mánička a Hurvínek jsou ty asi klíčové postavy, si myslím.
1: Myslíš, že jo? Že to jako předčilo toho Spejbla?
0: To ne. Asi podle mě bude Hurvínek, pak bude Spejbl a pak bude Mánička, si myslím. No a prostě Bábinka je stará paní, no tak...
1: Taková nevýrazná paní. Každopádně já jsem tenkrát byl na Hurvínkovi na představení pro dospělí, který dělají.
0: To bylo to dobrý?
1: Bylo to naprosto skvělý.
0: Jo?
1: Jako fakt to
0: v těch Dejvicích, jo?
1: Mm-hmm.
0: Ježiš, tak to je skvělý. Tak to je dobrý tip, klidně se na to podívejte. Já jsem koukal, že teďka má to Hurvínkovo divadlo i nějaký jako nový představení, něco jako Hurvínek v kabaretu, tak pokud máte rádi Hurvínka, jděte zazpomínat na dětství. Tak
1: rozhodně co tam máš? Nedoporučuji jít na dětský představení, protože to skoro nic neslyšíte. Nicméně já jsem teda sliboval ty Google mapy, který pravděpodobně díky interní AI rozmazávají ve Street View obličeje a SPZky, aby prostě jako nikdo nemohl nikoho nařknout. No a AI se tak trošičku přepočítalo a během fotek
0: rozmazalo
1: Street
0: View
1: rozmazalo ksicht krávě. Jako žádná ex, žádná jako blbá sousedka, prostě normální kráva.
0: Jo, já jsem to včera věděl, říkal jsem si, že to je vlastně strašně jako vtipný, že už prostě i krávy mají nárok na GDPR.
1: Soukromí.

0: Krásný dobrý ráno všem, 7 hodin 17 minut, 4. květen, Květoslav má svátek, jak se nám to dneska hodí. Tak, Hurvínek slaví 100 let, to je prostě skvělý. A vlastně já bych chtěl taky vypadat tak jako Hurvínek ve 100 letech. Prostě pořád máš stejný vlasy, pořád si stejně blondětej, pořád si stejně pohyblivý.
1: A pořád máš 60 cm.
0: A pořád máš 60 cm, což je vlastně taky docela dobrý. No tak jo, tak na chviličku se u toho zastavíme, než otevřeme nějaký jako první regulární téma. Všichni si pamatujeme, jak se Hurvínek směje, takže si myslím, že na oslavu stovky Hurvínka by to chtělo ten nejlepší Hurvínkův smích. Jo?
1: Tak jako si myslím, že to asi nebude zase taková jako těžká disciplína, že to asi myslíš, že to dokáže napodobit každý?
0: No nevím, tak to udělej. No tak to právě, že není ono.
1: Ne jo.
0: Ne, ne. To rozhodně není ono. Tak hele, schválně, tak takhle počkej, se Hurvínek směje, jo. A to máš nějaký, to jsi vzal nějaký takový jako zpomalený.
1: Z Hurvínkova roku.
0: Teď mě teda přeskočil hlas úplně.
1: Ale třeba se Hurvínek směje při každý generaci prostě loutkaře jinak.
0: To je pravda. Nevím, jestli loutkaře, ale spíš toho svého hlasu, protože za ten svůj život těch hlasů musel vystřídat hodně.
1: To je pravda.
0: Ale na druhou stranu, já jsem teda měl pocit, že jsi tady nahrál nějakou nahrávku, to jste Hurvínek, to jsi nahrál tady na zásadě podle mě. Já jsem si říkal, co se tomu tady odehrává za zvuky, a to byl prostě Dominik na záchodě. No tak jo, tak helejte se, hledáme nejlepší Hurvínkův smích, 210 32 30 30, mobilní aplikace Rádia Spin. Pojďte se do toho pustit, jsem zvědavej, schválně, jestli někdo přečítaj tohletoho fejkovýho Hurvínka prostě.
1: Není to...
0: Teď to bylo vždycky...
1: Tohletoho Hurvínka jsem měl na kazetě.
0: Ale jo,

0: 7 hodin 21 minut, hezky dobrý ráno, tak stále hledáme Hurvínka, ne toho podvodného, který ho tady prostě natáčel Dominik, protože takhle se Hurvínek prostě v životě nesmál. Já tady se snažím teďka najít nějaký jiný Hurvínka.
1: Mě zajímá, jak se Hurvínek smál podle tebe, protože tohle toho je...
0: Jaká dneska mi to dneska nejde.
1: On měl delší smích,
0: Neměl.
1: Rozhodně,
0: neměl,
1: jo.
0: Prostě to tě učili, prostě já nevím, kde tě to učili, prostě ty ses to tady Cera, učil,
1: že
0: to
1: jsem dostal kazetu z Číny, nebo já
0: no,
1: nevím.
0: No asi, Hurvínek zvyšel, tak.
1: S tebou.
0: Hurvínek, s tebou. Takže se mu ten hlas rozpad ještě dřív, než si to prostě zapnul. OK, dobře, beru. No tak jo, tak já jsem, hele, počkej, teďka tady máme Romana, tak pojďme pustit Romana. Schválně.
2: Dneska ráno, doma spinner, jsi tady doma, tak máte štěstí, že jde Hurvínek zrovna okolo, tady se mnou na nádraží, tak Hurvínku, jak se směješ?
3: Já se směju líp než tatůra.
0: Ježíš, tak to je skvělý. To je skvělý.
1: Prostě Roman měl největší kliku dnešního rána, podle mě.
0: Ježíši, Romane, teda to se nám úplně zved, prostě úplně jako ránu, protože teď už to téma můžeme opustit, protože jsme slyšeli Hurvínka, ale hlavně ta improvizace, že prostě Roman měl štěstí a Hurvínek šel vedle něj.
1: Já nevím, jak je to prostě možný.
0: To je prostě úplně skvělá nahrávka.
1: Mít Roman tady, byl nějakým způsobem připravený.
0: Romane, prostě. Mít tady tričko navíc, tak ti dáme tričko navíc, ale bohužel.
1: Musíš pak cinknout do 1 na

0: 7 hodin 24 minut, krásně dobrý ráno všem, tak děkujeme ještě jednou za Romanova Hurvínka, to je teda fakt jako super. Podle mě, jestli někdo někdy bude hledat nový Hurvínku v hlas, tak Roman má šanci se tím prostě normálně legitimně prostě živit. Tak, tuhle jsem koukal na Instagram, mám takovou oblíbenou stránku, kde rád čerpám jako inspirace a témata do vysílání a musím říct, že mě baví tady tato hláška, jo. Takže, jsem cyklista a občas si holím nohy manželčinou žiletkou. Vracím jí všechny ty roky, kdy si mou žiletkou na obličej holila svoje nohy. Tohle, když jsem člověk, jsem si říkal, že to je vlastně jako super. A říkal jsem si, že by bylo dobrý vlastně to téma vzít a vzít ho do vysílání a říct, jestli prostě máte nějaký jako záškodnosti nebo na schvály, který svýmu protějšku děláte vy a de facto mu tím jako vracíte vlastně něco, co dělal on vám. Mhm. Co myslíš, Dominiku, najdeš tam něco?
1: Jako napadá mě, že já třeba úplně nenávidím vyndávání nádobí z myčky a Božka mě kolikrát jako nutí prostě, abych tahal do popelnice normálně jako odpadky, což samozřejmě nenávidím taky, takže já kolikrát udělám to, že schválně předtím, než jdu spát, tak jdu zapnout myčku, aby ji potom ráno mohla vyklidit.
0: Fakt je.
1: Dělám to většinou takhle, bohužel kolikrát to Božka prostě jako odhalí, takže to nechá na mě na odpoledne, ale jako ta snaha tam je.
0: Já jsem tohleto teda zažíval taky, že prostě než můj protějšek vždycky odjížděl za rodičema domů, tak vlastně mi tam nechal třeba zapnout pračku prostě. Já jsem říkal, co? Takže já jsem přišel z práce a teď tam najednou vidíš prostě, že musíš jít a musíš to prádlo, který je prostě mokrý a hnusný prostě jako vyndat, tak to mě teda vytáčelo.
1: Vyndat, pověsit, pak to sklidit, uklidit, než se vrátím.
0: Přesně tak, takže naštěstí už jsem prostě sám a tyhle ty věci se mi netýkají, rozhodu si sám zodpovědně, kdy zapnu nebo vypnu prostě pračku, co tam dám a kam to pověsím, což je prostě naprosto jako skvělý.
1: Ale furt to musíš dělat, no.
0: Tak 210, 32, 30, 30, ale minimálně si rozhodneš, kdy. Mobilní aplikace Rádia Spin, pojďte nám říct, jestli děláte nějaký na schvály vašemu protějšku v návaznosti na to, že ten váš protějšek dělal na schvály vám. Tak jsem zvědavý, co se nám sem začne sypat.
1: Rychlá doprava na Rádiu Spin, jdeme se podívat na to, jak to vypadá v tuhleto chvíli v regionech a teda musím říct, že tam se moc úplně nezdržíme, protože jediný, co mi tady regiony hlásí, tak je štosink v Rudný v Ostravě, jinak to vypadá docela v pohodě.
0: Máme tady jeden crash v Praze a to konkrétně na Strakonický a pak druhý crash v Praze a to na Pražském okruhu, pokud jdete ze Zličína směrem do Řeporyjí, tak přibližně na úrovni Jinočan je právě teďka crash. Jinak kolony jsou, ale není jich moc. Jižní spojka ve směru od Černého mostu ke Štěrboholům, potom taky Průmyslová stojí taky při dopravě po D8. A to by mělo být všecko v tuto chvíli.
2: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin.

0: 7 hodin 32 minut, na schvály ve vztazích, to je téma, o kterém tu běží. Všimněte si toho malého záškodníka Dominika, který prostě večer co večer naplní myčku, pustí myčku a nechá se si...
1: Nechám to na bočce, no.
0: Nechá to tam na bočce prostě, protože cože ty musíš dělat?
1: Jo, ten vynášet koš. Odpadky.
0: Když to je opravdu hrůza teda, to je opravdu hrůza.
1: Já to nesnáším, jako vynášení odpadku, přijdu prostě jak největší špína vždycky u toho. No, že prostě procházíš teďka kolem těch lidí,
0: dám ti radu.
1: Každý tak blbičů.
0: Dám ti radu, nedělej odpadky.
1: To nejde, ne? Asi.
0: No tak vidíš, taky ne, musíš vyhazovat.
1: Já jsem se naučil chodit za tím vchodem, aby mě nikdo neviděl.
0: Ty pořád ještě nepiješ nebo piješ?
1: Nepiju.
0: Nepiješ, to je škoda, protože kdyby si pil, tak by ti Božka podle mě mohla udělat tenhle ten naschvál stejně jako Matyho žena Matymu.
2: Čau, spineři. Hele, asi před 30 lety, když jsem ještě holdoval alkoholu, tak jsem chodil domů v noci ve 2 ráno třeba opilej. No a takhle ráno jsem se probudil, moje drahá manželka už v práci, dítě ve školce. Já jsem měl žízeň, chtěl jsem si něčeho napít a doma nebyla nikde vůbec žádná voda. Bydlíme v rodinném domku. Takže konvička prázdná, konvička na kafe prázdná, na kytky prázdná. Já neměl co pít, netekla voda. Tak jsem šel do sklepa, tam jsem loktem dal znojemský okurky, vypil jsem ten lák. Říkám, no tak to je peklo. Tak na to jsem dal hrušky. Vypil jsem ty hrušky, teď nosím ježka, takže jsem si v hajzlu namočil pazoury, tím jsem si zpátky jako vytvořil to ježůra na hlavě a totálně špinavej, neumytej, jsem odjel do práce. Jo? V Hloubětíně jsem musel přebydlit na kraji Prahy, v Hloubětíně jsem vyskočil, blinkal jsem tam, jo, prostě ty kurky s hruškama ráno, prostě to není dobrý, nějaký v 9 ráno třeba. No a přijel jsem domů večer, manželka doma, dítě doma. Já říkám, už teče voda, manželka, samozřejmě, že teče voda, v pohodě úplně, jako já říkám, jo, dobrý, dneska ráno netekla, já tady byl úplně marnej, prostě já jsem se ani neměl, já jsem se nemohl napít, nebylo zlé, jak sorry. No a asi za 15 let jsme na nějaký grilovačce a slyším, jak ta manželka vypráví něco a najednou slyším, no ten můj debil, ten chodil ožralej, až se mu jednou ráno takhle vypla vodu a on pak neměl se vlastně napít. Ale já myslel, že umůžu, chlapi. Bylo peklo úplně. No ale nakonec to už jenom práce plodilo a manželka mě odnaučila samozřejmě pít a jsem žádný pod pantoflák a nedělám žádný věc, už prostě zlobivý. Tak to je všechno, dík, čau, ahoj. No a já jsem jí to vrátil samozřejmě tím, že jsem s ní zůstal a ona musí každý jeden trpět moje nápady a nálady.
0: Mati, děkujeme za příběh. No vidíš, co tě čeká.
1: Já doufám, že mi Božka vypíná vodu nebude, ona podle mě ani neví, kde se zavírá voda.
0: To je jedno, já si myslím, že ono se k tobě najde úplně cestu jinak. Helejte se, jestli máte nějaký jiný příběh ještě, tak ho k mě sem šoupněte. Za pár minut se budeme vrhat na Radio Spin Music Impro, tak jsem zvědavej, s čím dneska Dominik přichází.
3: Spin ráno na Radio Spin. Roman Jakub a Dominik Musil.

0: A hezky dobrý ráno všem, tady je Radio Spin, Romana taky Dominik, tak před chviličkou říkal Dominik, že nerad chodí s košem, pokud se dobře pamatuju, a že pak v návaznosti na to dělá Božce doma na schvály. A já tady mám pro tebe jednu spinerskou radu, která vlastně vůbec není špatná a myslím si, že se ti možná do budoucího života bude hodit, Kato, pojď to sem hodit.
1: Hele Dome, až budeš se ženou třeba 15 let, tak si myslím, že s těma odpadkama velice rád půjdeš, protože tam ona nebude.
0: A mě tak jako napadlo, že byste dneska do té devítky domovy vlastně mohli dávat rady do partnerského vztahu. To znamená, že prostě
2: dopadne tohle.
0: Užívej si prostě chození s odpadkama, protože to je jediný čas, kdy tam nemáš. To je rada číslo
2: jedno. Budu vynášet kolem bloku ještě.
0: Takže za chviličku budeš chodit s pejskem na hodinové procházky. Tak máme někoho dalšího na drátě, tak tedy komu přejeme dobré ráno. Ahoj.
3: Dobré ráno, kluci, tady Petr.
2: Zdár,
0: tak zde Petře, voláš s radou pro Dominika, anebo s nějakou schválností ve vztahu?
3: Asi s takový schválností, co jsme si dělávali, jsme spolu začínali a pak dalších asi 10 let.
0: Ok, tak šup jsem s tím, aspoň.
3: Ale prosím tě, já jsem takhle šel jednou ráno do práce, víc, tak jsem spěchal, takže předsíň jsem naskočil do levý bodky a tam vajíčko. Říkám, ty, já ji zabijím, ne? Takže otvírám botník, čapnu další boty a vytáhl jsem 4 páry bot svázaných za kaničky.
0: Ježiši, ty chodíš bláznem.
3: Ty, říkám, no nic, tak jsem to ustřihnul, že jo, nějak jsem to nastavil. A druhý den šla ráno do práce a měla na věšáku kalhoty, který si chtěla vzít a já jsem jí to večer zúžil ty kalhoty kancelářskýma sponkama, takovýma těma cvakátkama. Hele, to si neviděl v pokoji ten pád, ty. Ten pád, když skočila do těch kalhot. Já myslel, že umřu smíchy, Roman. Já myslel, že umřu.
0: Ty bys měl psát normálně scénáře, Petře. To je prostě strašné.
3: Ne, my jsme si dělali strašný kraviny, ty.
0: Hele, co to mělo za důvod? Jako, že jenom jste se chtěli vzájemně pobavit, nebo...
3: No jasně.
0: Fakt to.
3: No jasný, my jsme jeli strašný pecky.
0: To já bych se úplně jako vajíčko v botě ve chvíli, kdybych spěchal do práce, to bych se normálně zblázil.
3: Ale to otevřeš jenom botník a čapneš další pár a s tím párem vytáhneš další 4 boty, které jsou svázané na kaničky.
0: Jako hrozně je, že ty to říkáš tak autenticky, že podle mě to opravdu musel zažít. To prostě normální člověk.
3: Já jsem si v té přecíni sednul a říkám, já jsem se smál, říkám, no ty vole, to snad není možný.
0: Tak to já bych řval asi.
2: Já hodně vyhrval.
0: Já si myslím, že bych hřval teda, no. No Petře, děkujeme ti za příběh, přejem krásný dobrý ráno.
3: Čau, kluci.
0: Myslím, že tě málo kdo překoná dneska. Čus, ahoj.
3: Čus.

0: zlobit, spolu budem profitovat. Já jsem David, proti mě stojí Goliáš, ukazuje sílu, než vytáhnu prach. Na začátku skoro sám, teď proti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z rapu skončil bra. Bla, bla, bla, bla, bla.
1: Co se rupa děje?
0: Co se děje?
1: Co se děje?
0: Co se děje?
1: Bla, bla, bla, bla, bla.
0: Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

nad hlavou a na chvíli to zase trochu zvednout. Lift it up. Bla bla bla bla bla. Co se děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla bla bla bla bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

0: Music Impro.
1: 7 hodin 46 minut, tak zhruba za 3,5 minuty bude po dlouhé době Radio Spin Music Impro. Vlastně když ono bylo i minulý týden vlastně, protože Krištof tady taky repoval, o čem to repoval? Trošku o mně, trošku o Zuzce, trošku vlastně o spousta jiných jako věcech. Byl jako dobrý, někdo mu říkal, už toho nechej, nejsi Dominik, Žanda se ozvala. Jako tohle to ne. Prostě Domča je jenom jeden, takhle,
2: o, vždyť,
1: tak jsem si říkal, kolik jsi poslal, ty Žandě?
2: 5 kilo.
1: 5 kilo, tak jo, tak...
2: Víc nedávám, já jsem škrt docela.
1: No, teď to je mi jasný, no, taky poslal jenom jednu voiceovku. Tak, dneska nás tady čeká Radio Spin Music Impro, tak pojď nám představit ty dva tracky, které tam budou.
2: Dnešní Radio Spin Music Impro bude... májový, bude o lásce, protože prostě máj je takovej měsíc lásky. Takže jsem vytáhnul Lucku Bílou s tím, že ta i nedávno slavila 60. A řekl jsem si, že tenhle ten poměrně i trošku rockovější track, asi dá se říct, že přece jenom jako tam Lucka Bílá ještě jako měla
1: který
2: takový
1: to je track,
2: rockový hlas. Láska je láska?
1: Jo, láska je láska. Tak to je takový, to bych skoro řekl, že je takový první český prerap. Protože, že jo, tam oni jsou na tom Petříně, lidi tu lezou nahý, my po Petříně se válej, šílenců celý Prahy, baby!
2: Tak a tam pak, kde se dělá ten svůj rokáč, že?
1: Jo, ještě, no to jo, ale tam... vlastně mi to přijde, že vlastně možná Lucie Bílá je vlastně zakladatelkou českého rapu.
2: No,
1: tak ty tady tohle
2: jsem zvědavý, co by ti na to dneska řekla.
1: No, nebo co by na to řekli spineři. No a zajímá mě teda, do čeho to bude?
2: Bude to Bob Marley.
1: Okay.
2: A budou to Happy Free Birds.
1: Panečku.
2: Taková jako úplně chillovka, takže z toho jako nadupanýho tracku se stává najednou něco úplně jiného.
1: OK, no tak to jsem teda zvědavý. Já si pamatuju, že když tenkrát ta písnička Láska je láska jako vylezla, tak to hráli ve studiu 6 v České televizi, klip, a spousta lidí se vozívala, že je to vlastně jako pohoršuje, takže ten klip byl pak zakázaný, protože tam prostě po sobě lezly holky s holkama a kluci s klukama, a až po dlouhých letech se objevil na obrazovce někdy zase v 7:30 ráno, a pamatuju si, kdy Lucie Bílá k tomu říká, tak to si užijte, protože je taky docela možný, že dostanete pokutu, protože ten klip je zakázaný, přitom je to prostě naprosto jako běžný klip, který nikoho ničím prostě nepohoršuje. Takže jedenkrát Gorillaz, no a hned potom Dominik, Lucka Bílá a taky Bob Marley, takhle velkolepý to ráno dneska budeme mít. Uvařte si kafe, nachystěte si mobilní aplikace Rádia Spin, ať tam můžete říct, jestli vás to bavilo, nebo nebavilo.

0: nebo lež.
1: 7250 rádo je... Já jsem dal špatnou znělku, tak mi to došlo.
2: Co si říkal?
1: Kde to je?
2: Nějak brzo, tady, ale to asi,
1: tak ještě nevím. Jednou, počkat znova.
0: Radio Spin. Spin Music Impro.
1: Tak to už je správná znělka. Promiňte za pochybení. Tak jsme v Radio Spin Music Impro. Máme tady pro vás dneska nachystaný dva tracky. Ten první, ze kterého si dom bere text, je Lucka Bílá, Láska je láska.

0: vůbec nejde k sobě.
1: Vůbec. Podle čeho jsi postupoval, když jsi dva tracky dával dohromady?
0: Já, když jsem si vybral tu Lucku Bílou, jak jsem si říkal, že by to chtělo něco trošičku umírněnějšího, že by to mohlo být takový jako hodně vyčilovaný. A říkal jsem si, kdo je víc vyčilovaný než Bob Marley?
1: To je pravda. A on ten Bob Marley teďka šel vlastně k tomu počasí květnovýmu, který jsme tady zatím měli. Bylo to takový jako hezky letní. No tak jdeme se do toho pustit. Sám jsem zhravej, jak moc se ti to podaří. Doufám, že se ještě nám podaří se dostat zpátky do toho vibeku, který jsme teďka měli o víkendu. Dominik Musil, Bob Marley a Lucka Bílá. Člověk by řekl, že to nejde k sobě, ale jde to k sobě. Aji.

0: zvláštní to bylo. Musím říct, že za prvý jsem měl pocit, že jsem tady slyšel Reného Danga.
1: Fakt?
0: Cizí posteli, já už nechci být sám, něco. Tak to bylo první, co mi tam jako naskočilo. Potom jsem si říkal, že vlastně si z toho udělal takovou docela odrhovačku. Že vlastně, že mi tady taká
1: takový jako táboráčku příjemný.
0: Trošku jsem tam cítil, no, dechovku. Vždycky jako když moje babička poslouchávala dechovku, tak to jsem tam prostě taky cítil. No tak já bych řekl zvláštní, jak jsi s tím spokojený ty?
1: Já jsem s tím mega spokojený.
0: Jako
1: já mám pocit, že si to jako k sobě sedlo jako hezky.
0: Jako zadek na hrnec.
1: Trošičku autotunu a byl by spokojenější.
0: Jako fakt, jo?
1: No jasně.
0: A myslíš, že je možný, že se z toho stane nový hit, že prostě Lucka Bílá prostě z balíku
1: Fříky. Lucka Bílá is the new, tu kytaru jsem koupil kvůli tobě. Uvidíme.
0: Jako není to špatný, člověk si na to musí prostě zvyknout, no. Tak nám dejte vědět, co si o tom myslíte přes mobilní aplikaci Rádia Spin nebo přes telefon 210 32 30 30, a my vám teď zatím za odměnu řekneme počasí. Jak to bude vypadat?
1: No bude to vypadat naprosto skvěle. Venku aktuálně polésno, teploty kolem 16 stupňů Celsia. Když se podíváme dál do dnešního dne, tak teploty stoupnou až ke 24.
0: Až k 26. Dokonce mám 26, ale zároveň bych viděl třeba dvěma, to slunce bude zataženo.
2: Spin Radio.
3: Plavčíku?
4: Ano, kapitáne.
3: Co to máte za příšerné tetování?
4: To mi udělal kuchař Stefan v Podpalubí.
3: To je příšerný, proč nešel k Tondrik Tatu? Dělá nejlepší neotradicionál a japonský styl. I můj papoušek nemá tak kvalitní barvy. Příště půjdeš k Tondrik Tatu, rozumíš?
4: Rozumím, kapitáne, jak se k němu objednám?
3: Přes Instagram. Napiš tam Tondrik Tatu a okamžitě ho začni sledovat. Radio

0: jsme Rádio Spin. Československý underground.
1: OK, OK, to je malej G. Track Sudet Drillin.
2: Izzy, yo!
1: Skr! Zdravím Rádio Spin, všechny posluchače, zdravím do Ústí. OK, tenhle track mám hodně rád, tak doufám, že se vám bude líbit. Jdem na to. Let's go.

0: 8 hodin 5 minut, hezky dobrý ráno. Roman a taky Dominik, probudili jste se do pondělka, snad 4. května, svátek má Květoslav. Dneska nás čeká krásný den s teplotou okolo 26 stupňů Celsia, což je prostě parádinda.
1: Je to banger,
0: je to paráda, lehnout si na záda a jít do práce.
1: No.
0: No.
1: Tak jsme to hezky zkazil, pěkně.
0: Tak jo. Tak hele, tebe by možná zajímalo, jak dopadlo to tvoje dnešní rádio Spin Music Improv. Jestli tady máme aspoň nějakou
1: zajímá, no, jasně,
0: jednu reakci,
1: zajímá.
0: Prostě, která by řekla tak, jak to leží a běží prostě. Máme tady báru, v obáře víme spousta věcí, třeba to, že jako malá čurala do omyvadla. Tak. To nám sem vylezlo z minulého týdne. Bára se teďka určitě bude hněvat. Báro, ne, přijmi prosím, promění, jak to, omluvu, tak?
1: Omluvu.
0: Jak nejsem zvyklý se omlouvat, tak mi to nejde vůbec přes pusu to slovo. Tak Báro, pojď.
2: Dobré ráno, kluci, Bára. Já musím říct, že Krištofův rap minulý týden byl skvělý, fakt výborný, ale tohle mi chybilo.
1: No.
2: Bylo to super, je to fakt krásný takový letní vibe už téměř, takže jeden z nejlepších mixů. Mějte krásný den.
0: To je krásný,
1: to je hezký.
0: Tak to je fakt
1: moc
0: jako pěkný, to je moc hezký, tak děkujeme moc. Každopádně, pokud vám uteklo dnešní rádio Spin Music Impro, tak ono zase přiteče, derniéra proběhne před 9 ráno, tak si na to určitě počkejte.

0: rád, holky. To je, panečku, text. Tak, přejeme dobrý ráno, 8 hodin 10 minut, kdybyste chtěli otextovat písničku, vidíte, že někdy to jde jednoduše, ani tomu nepotřebujete nic moc jako extra. Tak, co máš ve zprávách teďka?
1: Já mám tady zprávu o jednom týpkovi, který ztratil peněženku. Je to naprosto, naprosto skvělý příběh, protože znáš to, když jdeš na kalbu, prostě některé věci úplně přestaneš vnímat, třeba jako to, že ti někde vypadne peněženka. Uh-huh. No a ten šok přijde ráno, když se zbudíš a trošičku vystřízlivý, že jo, tak si řekneš, kde mám asi tak peněženku, sakra. Uh-huh. Tak se podíváš na telefon a vidíš, že tam máš zprávu, která zní přesně takhle. Dobrý den, pane. Našel jsem vaši peněženku, kterou jsem odnes na policejní stanici. Můžete si ji tam vyzvednout? Vzal jsem si z peněženky $5, abych si koupil hot dog. Měl jsem hlad a dlužíte mi to, protože jsem vám zachránil peněženku. Mějte krásný den.
0: To je docela dobrý.
1: Mně to přijde jako prostě zpráva roku, jako to hezký hrozně.
0: Já jsem spíš jako přemýšlel nad tím, kdy já jsem naposled sebou měl peněženku.
1: Já vlastně nenosím,
0: že vůbec. Vlastně jako teďka v tuto chvíli, kdy máš všechno v telefonu, tak vlastně peněženku jsem měl možná, když jsem byl v Malaze, tak tam jsem si jako vzal peněženku, kdyby náhodou mi přestala fungovat třeba karta na telefonu, ale jinak jako po Čechách si myslím, že vlastně peněženku už téměř nenosím, tak to bylo takový jako zajímavý zamyšlení.
1: Tak si myslím, že třeba takhle Amici, že ještě jí možná nosí u sebe.
0: Proč Amici?
1: Nevím, tak je to z Ameriky.
0: No tak jako jo, ale jakože to, myslím si, že mladí lidi už peněženku u sebe moc nenosí.
1: No si myslím, že určitě ne.
0: No, jakože to je vlastně takový, jakože...
1: Není důvod k tomu.
0: Přijde doba, podle mě přijde doba, kdy se bude jako... A co to byla ta peněženka? Co se tam dávalo? A na co to bylo?
1: Moje máma se teďka stresovala o víkendu, že si nestihla vyzvednout nový řidičák na úřadu, že nemůže jezdit autem. Říkám, máme stačí ti občanka.
0: To je pravda.
1: Halo, máš jí v telefonu.
0: No, musíš mít platný ty papíry.
1: No jasně, ale to ona, no, když už je má k vyzvednutí na úřadu, tak to platí.
0: No, to jako to má. Akorát nevím, jestli vlastně to není tak, že ty je musíš převzít a teprve pak ti budou platit. Že si myslím, že k tomu, aby ti to zašlo platit, ty to tam musíš podepsat, převzít a pak si s tím klidně, pak se klidně hoď do krbu.
1: To už je v registru podle mě v tu chvíli, kdy to máš.
0: No až tím okamžikem podle mě převzetí právě.
1: Myslíš, že jo?
0: Myslím, že právě, že ty musíš udělat tu muří nohu, převzít a pak už jako můžeš nechat na ledničce.
1: No, tak máme, já ti to 5 kilo pak pošlu ještě.

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: A je tady hádanka, na kterou jsem se velice, ale velice těšil dneska.
2: Musím říct, že minulý týden, jak byl Krištof Nováček, jo, tak na začátku byl takový jakoby nadšený a říká, dneska tady mám dvě pravdy a jenom jednu lež třeba a tak dále. A

0: že jo, myslím, že Guma byl na drátě, taky říkal prostě lež. No a ono to byla pravda. A i paní Krištofová říkala, jo, náš kluk se prostě bojí jeptišek, no, takže tak. Tak jaký máme dneska téma?
1: Dneska je to pražský maraton. Včera se běžel pražský maraton, tak jsem si říkal, že jsem se o tom
0: Mára, velký Mára, co vysílá Chill na spinu, tak koukal ho uběhl jsem. Pod 5 hodin, můj kamarád ho taky uběhl pod 5 hodin, říkal, že kilometr musel jít, protože byl už jako vyčerpaný a unavený.
1: Kamarád jako... taky běžel, ale říkal, že se mu zhruba tak někde jako ve 3/4 stalo zranění s kotníkem, takže to ale došel.
0: Já jsem taky běžel.
1: Cože?
0: 6 kilometrů včera.
1: Ale
0: říkal jsem si, podpořím je a šel jsem právě běžet tak, abych dobíhal v těch, já nevím, 12:30, abychom si s kámošem mohli napsat, že jsme doběhli. A...
1: ale medaile se nedostal za ten podvůdek.
0: Ježíš vůbec, já jsem si byl zabíhat, protože jsme na Vyšehradě.
1: Je, takhle,
0: takže 210, 32, 30, 30, cinkněte, zahrajeme si pravdu nebo lež dnes na téma maraton. Oh my girl got some ass.

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: 8 hodin 20 minut, román a taky dom a taky téma maratonu v Pravdě nebo lži, tak jsem zvědavej, jestli budeme muset hodně křičet o ty body, anebo jak to dneska dopadne.
2: Double román, to je vždycky těžký.
1: Double román, tak nazdar, Hurvajs.
3: Ahoj, ještě na Pravdě, Petura.
1: Hele, musíme teda říct, že ty máš

0: vždycky takový, takovou kliku, jo. Ty prostě potkáš prostě všechny slavní lidi, kteří zrovna potřebujeme do éteru vedle sebe. Dneska to byl Spable Hurvínek, to je prostě skvělý, jsem zvědavý, koho potkáš příště. A seš navíc tak ještě skvělý imitátor, Romane. Tak přejeme úspěšný start do týdne. Jenom bych chtěl říct, že tak, jak se ti dneska podaří, pravda nebo lež, tak se ti bude dařit celý týden.
1: No, tak trošku tendenční a manipulativní, ale udělám pro sebe všechno, co budu umět.
0: Jak to prokoukuj, bídák. Tak jo, tak jdeme na to, Dominiku.
2: Tak jo. Pražský mezinárodní maraton se běhá už od první republiky.
1: No, to jsem přesně čekal takovýhle otázky. Ty vole,
0: ty vole.
1: Když jsi běžel po 6 kiláků, tak tam vysel, ty ve. První republika, jo.
0: To se mi nezdá.
1: Ale je to dlouhý, veď.
0: Jako mně to přijde zvláštní. Jakože, no.
1: No.
0: To je blbost.
1: No, ale tak jako, no. Takhle představím, když si představím tyhle ty černobílý zátopky, tyhle, tak jako, teoreticky, ale maraton, jo.
0: Ale
1: mezinárodní.
0: Na druhou stranu, ale zátopek běhal později, ne? Takže...
1: Jo, no.
0: Jako mě se ne, ale nevím, jako je pravda, že nikde v dějepisu nám jako neukazovali fotky maratonců prostě z roku 1918.
1: No dobře, ale já když jsem se učil dějepis ve škole, tak nás ukazovali něco jako druhu.
0: No to těsně, my jsme měli to samý prostě, no. No tak já nevím, tak nechám to na tobě. Takže,
1: no tak dík ty, jak krásno, já neběhám. Hele, dobrý, tak dáme, že je to lež.
0: Dáme, že to je lež.
1: Já si to vezmu.
0: Je to pravda.
2: Jsem seděl na dobrýho koně, je to lež?
0: Je to lež, vidíš to? Nikde jsem neviděl fotky černobílých maratonců a mám pravdu. Tak,
2: první mezinárodní pražský maraton se běžel v roce 1995.
0: Po revoluci. Já jsem se říkal, že by předtím byla Praha otevřená takhle jako mezinárodním. A navíc, hele, za té první republiky to jsme se málem nechali ještě jako uchlácholi, když bylo těžké vlastně cestovat. Jako když jako cestování bylo hrozně drahý, takže ta představa, že by někdo utratil za letenku všechno, aby si šel zaběhat, to tenkrát podle mě bylo úplně nemyslitelný. Až ta rozežraná společnost má až teď.
1: No dobře, ale můžeš to otevřít, protože nepřijedou, rozumíš, že kámoš se ženil na Bali a přijete se všichni zváni, ale letenku si zapajte sami.
0: Jo, to je pravda, tak jo. No tak jdeme na otázku číslo 2, důležité, že máme bod.
2: Tak.
1: Ano.
2: Při maratonu obecně se můžete zmenšit anebo dočasně ztratit váhu.
0: Že bych začal běhat maratony.
2: Že bys byl ještě menší.
0: To jsem myslel i za tebe, Dominiku. No, ještě jednou to řekni.
2: Při maratonu se můžete zmenšit anebo dočasně ztratit váhu.
1: Já myslím, že to bude pravda, Romane, protože vím si, že jako když ležíš, ráno seš vyšší, protože se to tělo jako uvolně natáhne. Mm-hmm. A když pak jako chodíme, tak se zmenšujeme, protože gravitace, že... A když běžíš, tak si myslím, ještě ty otřeci budou ještě náročnější. Tak já bych řekl, že klidně jo.
0: Tak jo, tak já dám na tebe, zníš důvěry hodně.
1: Okay.
0: Skoro mám pocit, jak kdybych kliknul na nějaký odkaz na Wikipedii. Takže
1: označuji... Je to logika, hele, tak... No počkej, necháme ho odpovědět a pak mám ještě jasnou kávu.
0: Dobře.
2: Romane, ty budeš mít skvělej týden, ty.
0: Jo! Romane, ty seš neuvěřitelný.
2: Je to tak, kvůli dehydrataci a taky výdej energie člověk může spálit během maratonu 3 až 5 kilo,
0: což je jako
2: hodně. A zároveň kvůli nárazům a únavě svalů se může mírně snížit klenba nohy, takže opravdu můžeš doběhnout třeba o centiák menší než.
0: No tak to je teda hustý. Tak to je
1: hustý. Super.
0: Skvělý.
1: Hele, my jdem bomby dneska.
0: Je to neuvěřitelný, takže doma domíčku ještě jedna otázečka.
2: Tak, pražský maraton patří mezi nejkrásnější, ale taky nejtvrdší městský maratony.
0: Nejkrásnější bych se nedivil, protože vlastně on...
1: To asi jo, ty panoramata jsou jako fajn.
0: On fakt jako vede hezkýma částma města.
2: Vede, no.
0: A cože byl ještě?
2: Nejtvrdší.
0: Nejtvrdší, co to znamená nejtvrdší? Nerozumíme.
2: Že je náročnej.
0: Náročnej v čem? Musíš být konkrétnější, takhle tě nerozumíme.
2: Tak v tom ho uběhnout, ne? V čem by byl asi
0: jako v těch 42 kilometrech. Tak to je každý maraton, má 42 kilometrů.
1: No hele, počkej, hele, a představ si tady ty kočičí hlavy, jak to běží po té Praze. Já teďka vlastně nevím, kvůli čemu to vede. No přesně.
0: Jak běháš po kočičkách.
1: To dělá trošku prdilatek. Hele, takže já si myslím, že to klidně může být. Že...
0: Jako...
1: Já to neběhám, ale... Představ si tebe, že běžíš po té Praze, to je vlastně jako...
0: Jako může to být náročný, no.
1: No.
0: Ale že by to, bylo nejnáročnější.
1: No. Tak střel ty, já jsem střílel už, tak nechám to na tobě, ať taky jako vyvážíme.
0: Dobře. Já bych řekl, že to je chyták, jo. Já bych řekl, že to je chyták.
1: Já ti dám důvěru.
0: Ale na druhou stranu... cokoliv jsi dneska řekl, tak to mělo hlavu a patu a proto dám na tebe a řeknu, že to je pravda.
2: Jsi šklikař.
0: Ajajajajajo! A hraju v tom roli kopce nebo nehraju?
2: Musím říct, že Roman udeřil hřebíček na hlavičku s těma kočičíma hlavama, protože ty tady opravdu v poznámce jsou, že to je velká záludnost a že to je pro ty kotníky a pro ty svaly hodně náročný potom na tom běžet.
1: Romane, já vím, proč neběhám.
0: Romane, jsem pyšnej na to, že jsi se dneska zúčastnil pravdy nebo lži, protože ten týden bude hnedka veselější.
1: Nádherný.
0: Díky za to. Ať se ti
1: daří. Jsem rád, že jste mě pozvali. Tak čau,
3: Markus Rác pro rádio.

0: Česká doprava na rádiu Spin, jdeme se podívat do regionu.
1: A tam se zastavíme jenom v Brně, protože tam se bourá v Královopolském mostě,
0: tunelu.
1: Jenom v Brně. Jinde se nebourá, jinde je to v pohodě, takže Královopolský tunel v Brně hlásí crash, takže tam pozor.
0: Dobře, tak jo, tak v Praze taky pořád poměrně poskromnu nehod, což je dobře. Jedna bouračka, tak to je na Praze 8 a druhá bouračka je pak na Pražském okruhu a to je podle mě ta bouračka, o který jsem mluvil zhruba hodinu zpátky, jinak je v Praze až jako podezřelej klid, skoro to vypadá, že jste si jako natáhli víkend, moc se mi to nelíbí.
2: Automotospin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
3: Každý den je voden mín, každý den je voden mín, každý den je voden.

0: na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: Tak Dominik se vrátil a nemáme žádný ceny. Tak. Máme tady trička Rádia Spin, které jsou krásný, designový a tak dál a můžeme vám je dát, ale hledajte se, ono to není o těch cenách, je to spíš o tom taky, že si chcete zahrát hru.
2: Tak samozřejmě, jestli chcete zahrát hru, protože co jiného vám může takhle hezky
1: zvednout náladu, ráno zvednout než to, náladu. Že prostě někoho sejmete, protože jakmile sejmete někoho na drátě 210, 32, 30, 30, tak už máte jistou jistotu, že tenhle ten týden se vám prostě bude dařit a tak dál a navíc ještě do toho nového týdne budete vycházet prostě skvěle vyfešákovaný.
2: A jestli chcete být škodolibý, tak si můžete i představit, jak jste museli zkazit hnedka takhle ze začátku týdne. Ten týden někomu, koho jako teda
1: to je
2: sejmete.
1: Pravda, to je pravda, no. A to, hejte se, to je vlastně krásný a hřejivý pocit, skoro bych řekl.
2: Roman ví, Roman to má teďka čerstvě v sobě.
1: Co pak jsem ti zkazil týden? Zatím ještě ne. No právě, jsem na tebe mega hodnej, tě tady furt chválím, velebím. Říkám, jak jsi skvělý, báječný, že bys měl začít běhat, že bys možná měl jít ubnout maraton, ne, co všecko. Takže hejte se.
2: Nyní jsi tlustej,
1: tak to zřek ty, ne, já to bych si nedovolil. 210, 32, 30, 30, hra začíná zhruba za 3 minutky, tak nám cinkněte. No a jsem zvědavý, jak to dneska dopadne.

0: jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: 8.39, Roman a taky Dominik a jdeme přivítat na drátě dvojici dnešních bitkařů. Tak na lince číslo 1 máme Patrika. Patriku, dobrý ráno.
2: Dobrý ráno.
1: Dobrý ráno, jak se začal týden?
2: Pracovně, klasicky.
1: Ale nezníš tak jako hořce, zatrpkle, zníš docela pozitivně.
2: Děkuju, snažím se o to.
1: Tak to je super. Tak jo, tak jdeme přivítat tvoji spolubojovnici a to je Renča. Renčo, dobré ráno.
3: Ahoj, ahoj.
1: Renčo, znáš nějakou básničku dětskou?
3: No, tak jako nějaký asi znám, no.
1: No tak nám nějakou řekni, takhle pro ráno.
3: Básničku, jo?
1: No.
3: No, mě napadá teď sluníčko, sluníčko, ale to je spíš písnička. Tak
1: můžeš klidně zpívat.
3: Ještě byste neohluchli. To je dobře. Sluníčko, sluníčko, popojdi maličko.
1: Stojíš tu u cesty, stane se neštěstí. Něco tě zajede. To je skvělý. Dobrý. Tak hned
4: ale
1: máme
4: za tričko to ještě není.
1: Den. Přesně tak, tak to je taková jenom taková prosoutěž. No tak jo, tak dneska tady máme hlavní města. Jak moc jste zdatní v hlavních městech?
3: No nic moc, no. Silnější stránky.
1: Jsou i silnější stránky, OK.
4: Jako třeba?
1: Jako třeba, OK.
3: Třeba příroda.
1: Příroda, dobře. Minulý týden totiž nám takhle volal Pepíno a byl nešťastný z otázek, který jsme tady měli a přál si otázky na Šreka, tak jsme mu pak nachystali na další den otázky na Šreka, takže jestli to dobře chápeme, tak kdyby dneska Renča neuspěla, tak zítra chce téma příroda, jo?
3: Dobře. Tak zítra budu volat na přírodu. Dobře.
4: A povedlo se to Pepínovi urovat, když měl otázky na Šreka?
1: Myslím si, že se mu to podařilo, myslím, v tom posledním dnu. No. No tak jo, tak jdeme na to. Takže jakmile budete vědět odpověď, tak zakřičte vaše jméno. Jakmile zakřičíte odpověď, přihráváte bod druhé straně. Takže začínáme třeba Uruguay.
2: Patrik? Já nevím, jestli se to nepletu, ale Montevideo nebo něco takového.
1: Montevideo nebo něco takového?
2: Argentina třeba.
1: Montevideo, přesně tak, seš husto, kruto, přísnej, udělejte bordel pro Patrika za bod číslo 1, jo?
4: Tak,
3: pěkně, dobrý.
4: Jdeme na dvojčí.
2: Děkuju.
4: Jaký je hlavní město Finska?
2: Patrik?
1: Ano.
2: Helsinki?
1: Patrik ví, Patrik umí, Patrik se orientuje, takže Patrik už má dva body. Tak jdeme na téma, nebo na otázku číslo 3. To, když jsem učil zeměpis svoje bývalý studenty, tak jsem říkal, tohleto, tenhle ten stát, když si zapamatujete, tak můžete machrovat v metru a všichni se budou cítit blbě, že vy to víte a oni to nevědějí, takže hlavně město Nepálu.
3: Ježiš, no tak to bude něco strašného.
1: Přesně tak, hlavně město Nepálu. No, neslyšíme ani Renču, ani Patrika.
2: To je chytáček.
1: Jako jo, ale helejte se. Po dnešku, když si to zapamatujete, tak pak můžete říct, jo, helejte se v tom hlavním městě Nepálu, já vám to zatím neřeknu, tak ale budete prostě vypadat jako elita společnosti. Stačí jedno jediný hlavní město a teď se ho můžete naučit. Tak tedy? Patrik neví.
2: Tak tedy nevím.
1: Tak Patrik tak tedy neví a Renča?
3: No, tak když neví Patrik, tak neví ani Renča, to je jasný.
1: Jasně, dobře.
2: No jako mimo soutěž, není to taky Nepál náhodou.
1: Není.
4: Ani Nepál si ty to.
1: Nepál si ty. Hele, je to Katmandu.
2: Katmandu, no jasně.
1: To
2: jsem věděl.
1: No jasně, tak jo. Hele,
2: dobrý.
1: Patriku, máme pro tebe tričko, Renčo, pro tebe máme jenom přání krásného dne a zítra na téma příroda. Platí?
3: Díky, zítra jdu volat.
2: Platí.
1: Tak jo,
4: okay.
1: Krásný den, ahoj.
4: Čus.
3: Ahoj.

0: Bro. 8 hodin 48 minut, už tady máme Vikču. Vikčo, dobré ráno.
1: Dobré ránko.
0: Musím říct, že jsem na tebe strašně pyšnej, Viki, protože včera se běžel pražský maraton. Jednak tam běžel můj kamarád, jednak tam běžel Mára s Čilou na spinu.
1: Ano.
0: A já když jsem viděl ty fotky, jak vlastně ty tam máváš a fandíš, tak jsem se trošku jako zastyděl. Protože když ten můj kámoš mi psal, že jde běhat maraton, já jsem říkal, a mám přijít fandit? A on říká, je, to já budu rád, no tak pak to dopadlo, takže jsem šel taky běhat a dal jsem si skleničku vína a říkal jsem si, David to nějakým způsobem přežije. Aha. A pak jsem viděl tu fotku a říkal jsem si, ach jo, já jsem teda blbej.
1: Ne, no. Ale víš co, stejně, to je hlavně o těch běžcích, o těch, kteří to jako zaběhli, je to jejich podle mě jakoby obrovský životní zážitek, já si to ani nedovedu představit. Já jsem ráda, že jsem mohla zasvítit tu tomu.
0: Ale mně přijde jako vlastně, že ty běžci mají pak strašně velkou radost, když pak v tom cíli potkají ty svoje známí, svoje kamarády a že tam v tom nejsou sami, tak jsem vlastně ti chtěl poděkovat, že jsi tam byla za nás všechny.
1: To že jo, za nás, za všechny. Tak třeba příští rok.
0: Třeba příští rok poběžím. Dominik dneska jak slíbil, že poběží závod.
1: Jako fakt?
0: No.
2: Počkej.
1: Ten maraton?
0: Jsi to řekl, že poběžíš pětku?
2: No pětku jo.
0: No vidíš, pětku, jo. Tak Dominik slíbil, že poběží pětku. No.
1: Příští rok?
0: No, ne, letos.
1: Letos? Letos? No to bude teďko, no, v květnu.
0: V květnu, no,
2: jo,
0: vidíš
2: to.
1: V květnu bude, tak já ti dám vědět.
0: Tak, je tady Radio Spin Music Impro. Dneska my jsme se dozvěděli, že Lucie Bílá oslavila 60, to je vlastně docela dost. No a Dominik si vybral jeden její track, a to konkrétně Láska je láska. Láska!
2: Jeden z mála, který od ní znám teda.
0: No, to je pravda, to je pravda. No a vzandá to do Boba Marleyho.
2: To je z příběhu Žraloka.
1: Já jo, vím.
0: Vždyť jste to tady už řešili. A já jsem vám řekl, že jsem to nevěděl, abyste mi řekli, Roman, to musíš vidět.
2: A tak. A furt jsi to nevěděl. Tak,
0: furt jsem to neviděl.
2: No tak to musíš vidět, ale.
0: No teď jo, někdy si na to udělám čas. No tak jsi zvědavá, jak to dopadne.
1: No jsem mega zvědavá.
0: No tak jo, tak dámy a pánové, chlapce a děvčata, láska je láska, taky Bob Marley. A taky Dominik Musil a schválně.
1: Ano.
0: Dom má u toho tak specifický projev jako jeden interpret české scény, no, že vůbec? Jedna z otázek, která na tebe bude hnedka po té, co Dominik dorepuje, koho ti připomíná?
1: Kdo to je? Kdo snad to je? Ne já, asi já. Tak jo.
0: Tak jdeme na to?
3: A

0: jako. Vlastně opravdu Lucie Bílá feed žralok, jako a skvělý to bylo.
1: Já jsem chtěl říct, že feed Bob Marley.
0: No, feed Bob Marley, ano, to taky. Každopádně za mě je to něco mezi kokomenem.
1: Hele, za mě...
0: A Bobby Blazem.
2: Tak já jsem tam... Takový kokomen.
1: Já jsem tam strašně slyšel jako dechovku.
0: Tak počkej, ty jsi říkal jako někdo, koho takhle jako známe z rapové scény, tak kdo to měl být? Aha,
1: nepřijde
0: okay.
1: Ti to. Já jsem tam dneska, slyšel prostě úplně Reného Danga.
0: Jo,
1: no, tak
0: jo.
1: Jdeme přivítat posluchače Spinnera na drátě. Dobré ráno, koho tam máme?
3: Dobré ráno všichni, bando, tady Petr, teda Dome, bylo to perfektní, v pátek jdeme spolu na Petřín.
1: Když chodí Petr z doma, má dom s Petrama.
2: Takhle ty vole, doufám, že už tam v pátek bude jezdit lanovka teda.
1: To ještě podle mě brzo.
3: Vezmeme to pěšky.
2: No, teď je to hrozně do kopce, Peťas.
1: Tak jo, tak Peťas, čau, hezký den.
3: Hezký den, čau.
1: Tak a ještě někdo další chce vyšvihnout poklonu, tak kdo tam?
4: Ahoj, Pajky.
1: Čau, Pajky, čau, Protivo.
4: Tak mě to přišlo teda, jak když Leoš Mareš recituje ty jeho rapový básně.
1: Já jsem si říkal...
4: Ale mě tam hrozně chybělo, ať je Petřín!
1: Tak jo, tak super, tak děkujeme moc, přijem ti krásný začátek týdne, až jsme si říkali, že by bylo divný, kdyby od Pajkyho přišlo něco pozitivního.
4: Mějte se, ahoj.
1: Čau. Ahoj. No tak jo, tak máme to dneska za sebou, odstartovali jsme týden docela jako úspěšně. Vikčo, co nás dneska čeká?
0: Tadadadam. Prosím vás, mám tady lifehack. Co dělat, když si tvůj kolega zapomene vzít deodorant?
1: No panečku.
0: Co si představovat, jo? Myslím si, že to je důležitý, začíná nám docela vedro.
1: No,
0: lidi zapomínají deodoranty.
1: Říkat nebo neříkat?
0: Říkat nebo neříkat, to je otázka.
2: Dobrý, kterou rozuzlíte dneska dopoledne.
0: Zeptáme se spinnerů.
1: Ok, dobře, takže přírodní, jak se tomu říká, přírodní deodoranty.
0: Jo, recept, bude.
1: Jak si udělat prostě přírodní kuličku, vám jo. Řekne Vicky dneska.
0: A probereme teambuildingy.
1: Teambuildingy.
0: Ale myslím si, že jako nic nebude mít na to, co zažili jeptišky. Jako myslím si, že teambuilding jeptišek byl úplně nej, ale co oni přesně, jak se spojovali, tak to si řekneme
1: jako
0: až později.
1: Teambuilding jeptišek zní docela creepy. No tak těšíme se na to.
0: V kostele to nebylo. To je jediná nápověda. Tak jo.
1: Dobře, tak jo, no. Na motorkách, jo.
0: No, skoro.
1: Dobře, tak my se šipujeme na počasí, abychom vám řekli, jak bude dneska. Bude pod mrakem, ale bude teplo, 26 stupňů.
2: 26 stupňů, naprosto libovejch.
0: To je hezký.
1: Užijte si den.

tě zdraví Vicky. Už máme pondělí 4. května, 9 hodin 12 minut. No a svátek má dneska Květoslav a Florián. Všechno nejkrásnější k svátku. Musím teda říct, že Floriána znám jenom jako příjmení, Františka Floriána, takže asi Franto, hele, všechno nejkrásnější k svátku jako tvému příjmení, no. Je to? Ale pokud někoho takovýho znáš, tak rozhodně nezapomeň popřát dneska. No a teď už se samozřejmě vrháme na bonžurku s Vicky. No tak prosím tě, musím se s tebou podělit. Viděla jsem v kině ten film Kdybych měla nohy, tak ti nakopu. No musím říct, že to byl silný zážitek, doporučuju zajít. Je to černá komedie o ženě, která musí plnit všechny svoje životní role a přitom nikomu nenakopat. Ale já bych se teda musela hodně držet zpátky, jo? Protože být perfektní matka, manželka, terapeutka, pečovatelka, hlídačka a instalatérka v jednom, no tak to bych někomu určitě nakopala. Místy to za mě byl dost takový introspektivní hled do duše hrdinky a proto docela depka, ale skvěle to odlehčil A$AP Rocky. Hele, na toho tam byla radost koukat a dokázal mi, že je fakt dobrý herec. Netušila jsem potěšená, šťastná, mohla jsem jít spokojeně domů. Dokonce byl i komický. Hele, fakt, to byl takový vtipný prvek vlastně celého toho filmu, ale žádný repy tam teda nečekej, co se týče hudby, fidlají tam smyčce, no a odcházela jsem z filmu teda hodně zadumaná. Hele, myslím, že stojí za to na to zajít, ještě jednou, kdybych měla nohy, tak ti nakopu, to je za mě teďkon tip týdne, rozhodně běž mrknout na A$APa, no stojí to za to, no a teďka už si samozřejmě dáme treky na přání, takže těším se, co mi tady dneska přistane, máme pondělí, krásný počasí, jsme takový nabití, já úplně cítím, že ty 3 dny toho volna, to bylo přesně to vonču, co jsem potřebovala, abych nazbírala další energii, takže pojď to tady se mnou rozpálit a já jsem si říkala, když už máme toho A$APa ve filmu, pojďme si ho sem šoupnout taky. Takže dáváme Praise the Lord, Radio Spin.

Posloucháš Radio Spin, no tady s tebou Vicky a taky samozřejmě komunikátor, to znamená, že čekám, co mi tady teďka přistane za skvělej track. Teď už na to máš jeden song, a to Eminema Houdini, takže čekám, kdo se ozve jako první, buď volej 210 32 30 30, anebo se těším tady na hlasovky, takže jdu to tady vykoumat, no a ty volej, a nebo už posílej hlasovku. Tak co nám tady teďkon zahraje? Hned po Eminemovi, Radio Spin.

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Rádio Spin, Vicky tady s tebou, no a hlavně Michal z Karlových Varů už na drátě. Ahoj Michale.
2: Ahoj Vicky.
1: Čau, čau, tak co, jsi zrelaxovaný úplně tak jako lázeňsky teďkon zrelaxovaný po těch třech dnech volna?
2: Hele, já jsem měl jenom dva dny volna, já jsem v pátek musel do práce a moc zrelaxovaný nejsem, protože jsem měl takový pracovní víkend.
1: Aha, a co jsi pracoval, prosím tě?
2: No, ale v sobotu jsem sekal celou zahradu, mám velkou zahradu, takže jsem musel posekat trávu, to zase roste už.
1: Chápu, chápu.
2: A v neděli jsem si zase hrál s autama, čistit, mejt, takový
1: ty. Takhle, ale no. Tak to už je takový jako zábava, ne? Je to jako
2: jo,
1: už nějakým způsobem
2: ne.
1: Takový relax, jako.
2: To je jasný, že to je zábava, jak to nedělal.
1: No to jsem ráda, že to takhle říkáš, no prosím tě, to by mě ještě zajímalo. S tím trávníkem. Po jak dlouhý době sekáš? Protože třeba můj děda, ten potřebuje vždycky takový ten golfový trávník. Takový ten fakt
2: no,
1: jako...
2: No já to mám taky takhle, protože jo. Mám dvě děti, kteří na té zahradě hrajou. Jo. Takže to musím sekat pravidelně, když to neposekám, tak mi to ušlapou a nejde to sekat vůbec. Takže.
1: Jo, takhle.
2: No, takže to sekám, týkou jsem to sekal po týdnu. Jako.
1: No, tak to je hustý teda. Tak to máš hodně, hodně hustou frekvenci, teda musím říct. No, jednou týdně, to jedeš bomby, musím říct teda. Ale tak aspoň tam nebudete mít žádný klíšťata taky, že jo, a tak, je to
2: no,
1: bezpečnější. Rozumím,
2: jasně,
1: rozumím. No hele, Michale, tak dneska už máme teda všichni ten pracovní den zase, úplně jako i ten pracovní, tak čím nám uděláš radost?
2: Tak já jsem si chtěl nechat zahrát písničku od Pavly Ganemy, pro mě, protože to mám rád a pro všechny, co mají rádi, ten old school, no.
1: To je skvělý. No takže samozřejmě i pro mě, protože Public Enemy samozřejmě. Jsou samozřejmě srdcovka. No dobře, tak máme Shut Them Down. Měj se krásně, Michale, ať to dneska
2: taky.
1: Utíká. Ahoj.
2: Moc děkuju, ahoj.
1: Jasný, Radio Spin.
3: Vicky, pojď to na tom spinu rozpálit. Pojď, pojď, pojď.
0: Ladíš Radio Spin
4: a komunikátor s Vicky.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, rovnou se přesouvám na dálnice. Tady je nehoda na D1 na 149. kilometru ve směru na Prahu. Kamion je tady mimo silnici v okolí Jabloňova. Jinak crash je taky na D35 a ta na 238. kilometru ve směru na Olomouc v okolí Loštice. No a crash máme taky na D5 a to na 20. kilometru v okolí Králova dvora ve směru na Prahu. Teď už se přesouvám do Prahy, tady máme nehodu na pražském městském okruhu na výjezdu Exit 21 směr na D1 v okolí Zbuzan. No a nehodu hlásí taky centrum, a to na Jiráskově mostě směrem přímo do centra a v ulici Pobřežní. Jinak čekej, že je samozřejmě zasekaný taky Nuselák a celkově centrum mi svítí červeně, takže dneska pevný nervy a radši si nech něco zahrát. Pokud máš ty taky nějaký info o dopravě, tak rozhodně neváhej a zavolej 210 32 30 30 a nebo pošli hlasovku do apky. Díky za to.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin. Nejvíc repu v repu.

0: what the fuck I'm thinking about.
1: Komunikátor na rádiu Spin.
2: Vicky tady s tebou a samozřejmě další tracky na přání. Tentokrát už mám na drátě Martina. Čau, Martine.
3: Čau, Vicky.
2: Čau, čau.
3: Jak máš?
2: Hele, já se mám krásně. Užila jsem si nádherný, slunečný, prodloužený víkend. Já musím říct, že to mě tak nabilo, že teď si myslím, že budu rozdávat celý týden. Teda samozřejmě až do čtvrtka, protože v pátek už máme další volno. Ale ty jsi mi prozradil, Martine, že ty už máš volno vlastně až ode dneška. Ty jsi neměl ten prodloužený víkend, ale vrátil jsi se teďkon z Holandska, tak by mě zajímalo, jak budeš ten týden teďkon trávit, ten volna.
3: No ale určitě si ho užiju. A jelikož mi kolegové před tebou, který zase si nepovím, jak se jmenuji.
2: Jo, ale Roman s Domem.
3: Roman s Domem prozradili, že tady budou PSHčka ve středu v Rýgráči.
2: Yes.
3: Takže bych asi vyrazil tam.
2: No tak to je úplně nejlepší, skvělý program. A navíc tě nemusí trápit, že by si musel nějak jako končit úplně včas na čas, protože další den máš volno. Je to tak.
3: No tak jasně.
2: Takže ho doufám, že to pořádně rozjedeš v tu středu.
3: No to rozhodně, protože mám ještě dvě děti a ty jsou na škole v přírodě, takže jsem úplně sám.
2: No ty blám.
3: Takže poslíchat domů rozhodně nebudu.
2: No tak to můžeš rozhodně rozjet, ty blám. No tak to máš samozřejmě jako děti na škole v přírodě, na to se vždycky všichni rodičové prostě těšejí celý rok. Normálně jak na Vánoce bych řekla, stejně jak děti na Vánoce.
3: Tak to zase není, já s tím celkem rád, ale člověk se jako odprkne a je najednou svobodný, bych to řekl takhle.
2: Jasně, že jo. No a máš to, posíláte mimochodem pohledy nebo dopisy, posílá se na školu v přírodě ještě?
3: Jo. Vlastně nemají telefony sebou, takže musím dneska na poštu napsat pohled, koupit známku a poslat jim to tam poštovní holubem.
2: Ty bláho, no tak to se mi hodně, to je hodně old school, Martine, to se mi hodně líbí, to musím říct, že to je ještě víc old school, než co si pamatuju já. Tam nám tehdy ty pohledy dávali jako, víš co, že to předali těm učitelkám, rodiče, jakoby na začátku toho zájezdu a my jsme nepoznali, že na tom není poštovní známka, takže nám to jako
3: no, jako na týden dopředu, to nám jo, ještě jo, jo. Na týden dopředu napsali.
2: Yes. No to jsou takový ty vaše rodičovský tríčky prostě.
3: No, jo. Taky já mám spoustu rodičovských
2: jo, tríčky. Jo. No tak ale těším se zase příště, že nám povíš nějaký další rodičovský tríček. A teď už ti zahraju PSHčka. Užívej, měj se krásně.
3: Tak jo, díky ty taky.
2: Ahoj, Radio Spin.

0: Spin komisař Rep v ulicích republiky.
1: Je to tak, už minulý úterý jsme zase vyjeli a to tentokrát zkontrolovat kluky do Sokolova. Maty vyrazil a potkal týpky Honzu a Vláďu, ty byli úplně skvělí, jsou to opravdu spineři, kteří poslouchají každý den, sami si je můžeme teďkon poslechnout.
2: My jsme poslouchali pravidelně a jak jsme slyšeli, že je 40 minut od varu, tak tady kolega říkal, že přijede sem a říkám, ne, to není možný. No, a najednou bum, a je tady.
1: Mě by ještě zajímalo, spineři Honzo, Vláďo, co vy a Radio Spin, posloucháte pravidelně?
2: Ale posloucháme opravdu od rána do konce šichty, po cestě domů v autě, takže dá se říct, že pořád, jo. Takže posloucháme od A až do Z.
1: Dostali jste tajgry, řekněte mi ještě, na jaký z nich se těšíte nejvíc?
2: Tak určitě jsou tam nějaký novinky, které jsem ještě neměl, třeba ty Zero vypadají dobře, ale ten černý spíč je sázka na jistotu.
1: Ty bláho, takže ještě jednou díky moc klukům, že se přihlásili a to na program @radiospin.cz, kde stačilo napsat jméno, příjmení, telefon a adresu, kde Radio Spin aktivně posloucháš. No a příště může spin komisař Rep Maty dojet třeba právě k tobě. No a já už se těším, protože další výjezd se nám zase blíží a to už zítra, takže rozhodně laď Radio Spin, protože zítra budeme na cestách zase po republice. Juhu!
0: Mám najít i tebe, bráško. Přihlaš se na program @radiospin.cz a balíček Tigrů bude třeba tvůj.
1: No a teďko, no už samozřejmě bude začínat další hoďka našeho komunikátoru. No a řekneme si takovej lifehack, co dělat, když si tvůj kolega zapomene vzít deodorant. Ještě předtím mě ale zajímá jedna zásadní otázka a to je, tak co, když někdo ten deodorant opravdu zapomene, tak říct nebo neříct? To je podle mě otázka opravdu taková skoro hamletovská, jako být či nebýt, protože se v tom skrývá hodně věcí. Takže co ty, řekl by si kolegovi, že opravdu dneska zapáchá a případně jakým způsobem bys mu to sdělil? Pojď se tady se mnou podělit o různý typy triky, no a já už se budu těšit za 3 triky. Teď ještě počasí. Máme nádherně, ale jako fakt krásně. Momentálně sice zataženo, což nás bude čekat dneska celý den, ale v Praze už je skoro kolem 20 stupňů Celsia, ve zbytku republiky taky dnešní maxima až 26 stupňů, takže úplná paráda. No a když se podívám na zítřek, tak to budeme mít taky kolem 26. Ty bláho, opravdu léto jede.
3: Spin Radio.
4: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej si na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.
5: Spring Festival je opět tu. Ochutnejte ta nejlepší vína od moravských, rakouských, německých i francouzských vinařů. Vychutnejte si čerstvé ryby a mořské plody, grilované stejky, skvělé sýry i sušené seráno. Zahraje Laco Deči a také mnoho dalších kapel. Od 15. do 17. května v Praze před Píseckou branou směrem k metru Hradčanská. Vstup zdarma. www.springfestival.fun.
0: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v dabu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, který dab umí. Radio Spin jde s dabou. Radio Spin. Československý under.

Spin, Vicky tady s tebou a taky komunikátor, kde hraju tracky na přání. No a téma týhletý hoďky je, co dělat, když si tvůj kolega zapomene vzít deodorant. Hele, znáš to, jo? Teď už začíná být vedro, ty seš s kámošem v autě, klimoška moc nejede, no a ty se tam dusíš. A přitom by stačil deodorant. Ale jako popravdě, já na to teda nemám, jo? Říct přátelům, hele, smrdíš, chce to trošku vyfrešovat. Je to prostě, je to pro mě jako docela trapný. Nějak si to nedovedu jako představit, protože když třeba někomu v mém okolí táhne z pusy, tak je to docela jednoduchý, že jo? Vezmeš, vytáhneš žvejku, dáš si sobě a řekneš, nechceš taky žvejku a je to vyřešený. To je podle mě takový jako bez toho společenského fopáčka, jo? Ten člověk se necítí blbě, ty seš jako, to jsme zvládli. Jenže opravdu jako to, ten smrad z toho podpaží, to je podle mě trošku bumpy road, jo? Tam nevím, jestli je to jako, že vytáhneš svůj deodorant a řekneš, hele, chceš taky, obzvlášť, když je kuličkovej. No hele, do toho by se člověk fakt zamotal a nevím, jak z tohohle vybruslit. Takže by mě teďkon zajímalo, co ty, jak bys to řešil? Takhle, když někdo kolem tebe prostě zapáchá, řekneš mu to na rovinu? A nebo se nějak jako klidíš z cesty? Počkej mi ještě chviličku a řeknu ti jeden takový lifehack, jak si to tak nějak celý dopředstavit, aby si se cítil v pohodě, i když ten kolega vedle tebe fakt zapáchá. To je opravdu lifehack pro ty, který stejně jako já nemají v tu chvíli na to, to tomu kolegovi říct napřímo. No a teď už pokračujeme dál. Under 21, not permitted. Radio Spin.

0: na Rádiu Spin.
1: Dnešní Rádio Spin Music Impro mělo v sobě několik faktorů. Jednak Lucka Bílá nedávno oslavila 60.
2: Jednak je květen, je máj, takže lásky čas.
1: No a taky je krásný počasí, takže to chtělo takový čilíček hezky.
2: Je to tak, takže Dominik vybral single Láska je láska od Lucky Bílý
1: a dal to do Free Little Birds od Boba Marleyho.
2: A je to taková zvláštní kombinace. Nebo řekněte sami,

0: Ano, láska, to je láska, je?
1: Bylo to super, je to fakt krásný takovej letní vibe už téměř, takže jeden z nejlepších mixů.
0: Baru, díky, já jsem s tím taky mega spokojený.
2: A myslím si, že ani René Dank by se to nemusel stydět. Tak užívejte zbytek dne a my se slyšíme zase zítra ráno.
0: Tady na Radio Spin.

0: Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Vicky, tady s tebou, posloucháš Komunikátor, no a na drátě už mám Batyho. Čau, Baty.
2: Čau, Vicky.
1: Dobrý.
2: Čau, Spinners.
1: Nazdar. Prosím tě, Baty. Už máme to léto, jo. Už se nám to tady blíží, taková ta sezóna.

0: na těch koláčů pod, víš co, v
1: podpaží. Rozumím.
0: Tak prosím tě, ty když takhle někoho potkáš, kdo je cítit a je to třeba tvůj kámoš, tak řekneš, neřekneš, že zapáchá?
1: Tak to je asi, že jako jestli to je můj kámoš, tak instantně dostává bídu, že jo?
0: Jo. Fakt? A už to někdy kamarád, jako vážně jako udělal? Bídu,
1: jo, kamarád, jo? Jo, kamarádky, jo.
0: Fakt, hustý, hustý.
1: Jo, prostě brácho tečeš a nedá se to zkusat.
0: OK. No a máš pro něj tu záchranu, jako jsi ochotný mu půjčit svůj deodorant?
1: Jako deodorant mu půjčím, pokud je stíkací.
0: Dobře.
1: Já to když jiný nepoužívám, tak je to dobrý.
0: Takže to je v pohodě, takže jsi zařízený. No a počkej, kdyby to byl teda někdo třeba v MHDčku, tak co pak?
1: Ty brďo, já jsem dlouho MHD nejel a když s ním jezdím, tak většinou tam tolik lidí není, takže nedostávám se do tady těch situací.
0: No teda, Baty.
1: Nejsem ti schopen říct, jakoby, jak bych se zachoval.
0: Ty jsi VIP
1: ale
0: prostě.
1: Většinou radši vystoupím, než jako si dělat nepříjemnosti. Už takhle, jako, že jsem černý, tak vypadám nepříjemně, víš, tak radši vystoupím.
0: Prosím tě. Hele, víš co, jako fakt dobrý, že takhle jakoby přemýšlíš, že spíš jako nejdeš do té interakce, protože já si nedovedu představit, jak tohle to může dopadnout dobře, jo, jako. Dobrý den, paní, ale trošku smrdíte, tak jestli byste mohla, mám pro vás deodorant. Myslím to s vámi dobře, nevím úplně. Ale víš, co jsem zjistila? Normálně, když si představíš, že ten smrad je vlastně sýr, tak prej je potom ten zápach až o 50% snesitelnější.
1: Takže... Jo, až pak si budu dát někam víno a dám si k tomu sýr, tak mi to připomene tady tu situaci.
0: Jo, budeš jako, hele, to je jako můj Franta, to je jako Franta v autě prostě, jak s ním jezdím. Jo, může se stát prostě. No díky, Baty, že jsi se podělil, co si necháš zahrát?
1: Já bych si nechal bych si zahrát
0: ano.
1: Biggieho Juicy.
0: Mám to tady.
1: Máš to tam,
0: mám
1: super, pošlem to tobě do studia, pošlem to všem Spinners, pošlem to Terice domů, ať je jí lépe, pošlem to mému synovi Matimu domů, ať je mu lépe a pošlu to sobě dneska. Děkuju.
0: Dobře, no tak jo, tak posílám, tak ať je tvoje rodina zdravá teda, pokud jsem pochopila, že lehli.
1: Tak jo, děkuji. Ano, měj ano, se. Děkujeme, měj se.
0: Ahoj, Radio Spin. This album is dedicated to all the teachers that told me I never amount to nothing. To all the people that lived above the buildings that I was hustling from that called the police on me when I was just trying to make some money to feed my daughter. Yeah. And to all my peoples in the struggle, you know what I'm saying? It's all good, baby. Shake it.

0: Tailspin, teď hrál Rest, Feed, Polygarant, Chodníky, můj mega oblíbený track. No a teďkon už si dáváme dál naše téma, což je teda pocení se. Ptám se tě na to, co ty a jak vnímáš, když někdo vedle tebe smrdí, protože si prostě nevzal ten deodorant. Samozřejmě už jsem ti tady dala takovej lifehack, což znamená, že si představíš, že jsi v takové velké sírárně a prostě cítíš síry. Zavřeš na chvíli oči, potom je otevřeš a řekneš si, to je v pohodě, to vlastně bych si dneska mohl namazat na chleba. No tak teď mi z toho není úplně nejlíp při té představě, každopádně prej to fakt pomáhá. No ale teď už tady máme Petra.
1: Čau Vicky, tady Petr, tak prosím tě, začíná být venku horko, takže zase bude ta krápníková sezóna. Takový ty lidi, co jezdí tím autobusem, metrem, jak se chytnou ty piče, teď jak jsou spocený, mají tam ty krápníky prostě v tom podpaží, tyhle nesprchujou se, nemejou se, přitom by stačilo prostě si vzít jenom do baťušku nějaký deodorant a nějakou dobrou poňavku. Já to úplně nesnáším.
0: No a teď je ta otázka, Petře. Když takhle někoho potkáš v tom MHDčku, tak říct anebo neříct?
1: V tom MHDčku asi ne, to se člověk může o kousek posunout, ale kámošovi bych to třeba řekl.
0: Jo, a jak bys mu to řekl, prosím tě?
1: Smrdíš jako prase.
0: Je opravdu, to je citlivý, ano.
1: Když oni to, některý lidi to prostě nepochopí, nebo se necítí, já nevím.
0: Petře, to je na dlouhý roky prostě terapie potom, ale jo? To je...
1: Já, když prostě jezdím autem, jezdím za zákazníkem prostě, tak mám takovej ten jako podpažní deodorant a nějakou oňavku mám. Do auta mám vždycky tak 2-3 trička, když je horko na převlíknutí, abych nechodil za zákazníkem jako prase, to je prostě, to je základ.
0: Tyjo, Petře, já musím říct, ty seš opravdu snem každýho kolegy. Škoda, že v tom autě jezdíš sám, protože rozhodně si myslím, že by ostatní mega docenili. No a teď už si dáme dopravu. Rychlá doprava na rádiu Spin, rovnou se přesouvám na dálnice, kreše na D6C, příjezdu do Prahy. Pozor na to, zatím nevím žádný větší podrobnosti, každopádně čekuj to tam. No a poskakuje nám D7 na Lipský směrem do Prahy, je tady až 12 minut navíc rozkopaná silnice. No a kreše je taky na D11C, a to na 11. kilometru ve směru na Prahu v okolí Nehvist. Teď už se přesouvám do Prahy, no a tady máme nově crash v ulici Letňanská, jinak pozor, poskakuje nám to zase v centru, Nuselák, klasika, ale nic většího tady zatím nevidím, takže tohle je ode mě zatím z dopravy vše. Pokud máš i ty nějaký info, tak rozhodně neváhej a zavolej 210 32 30 30 a nebo pošli hlasovku do apky. Díky za to.
2: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
3: Pusám něco jiného, prosím, Spin.
4: Pojď to rozpálit, pojď.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Rádio Spin.

0: Vicky tady s tebou, jedeme dál v Trecích na přání. No a samozřejmě tady máme téma dnešní hoďky, což je, když někdo kolem tebe zapáchá, tak říct mu to nebo ne. No a při té příležitosti jsem říkala, že mnohem snaží to je třeba s tím, když někomu jako vyloženě třeba jenom smrdí z pusy, jo, protože to si vezmeš žvejkačku, nabídneš tomu druhýmu, je to takový nenásilný a ten druhý si toho ani nemusí všimnout. No a teď už tady má storku Rony.
1: Čau, je zvyky, čau, je zpědeři, ale ty si úplně s tou žvejkačkou připomněla, no taky takhle jeden známý mu, jako s tou přesně s tou žvejkačkou, jakože jsem si vzal žvejkačku a no, jestli nechce taky, no on že nechce, jsem říkal, chceš žvejkačku, chceš.
0: No tak to je přesně ono, potom seš jako, je to pro tvoje dobro a vlastně i pro moje, chceš žvejkačku, prostě budeš žvejkat, prostě, chceš žvejku bejku, chci. To je mimochodem Noc v muzeu, to mega doporučuju, chceš žvejku bejku. No díky Rony, že jsi se podělil a teď už si dáme samozřejmě trik na přání a to tady mám vzkaz od Nikolase.
2: Tak bylo by to pro mýho kamaráda, co spolu děláme na lešení, pro Vencu a vybral jsem si od rytmuse Kač jezdí mami.
0: Jasnačka, mám to tady, no tak kluci, ať vám tam svítí sluníčko, to mi totiž je sám Nikolas říkal, že jsou na lešení, ale chtějí, aby zasvítilo, tak v tom případě hodně slunce, doufám, že máte sluneční brejle, no a ať vám jde práce od ruky. Zdravím Vencu, Radio Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, Kaťa zdíme my. No a i v příští hoďce samozřejmě hrajou tracky na přání a přímo pro tebe, takže neváhej a vytáčej číslo 210 32 30 30 a nebo mi pošli hlasovku do naší apky. No a co probereme v příští hoďce? Věřte, nevěřte, probereme team buildingy. Dej mi vědět, co jsi zažil s kolegy a kam vás šéf vytáhnul, abyste upevnili ty pracovní i kamarádský vztahy. Ale mega se těším, očekávám, že to bude buď mega jízda, anebo mega bizár. Já se o ten svůj team building rozhodně taky ráda podělím. No a teď už jdeme na počasí. Koukám na to, počasí. Máme momentálně nádherných 16 stupňů Celsia v Praze, mi to hlásí, ale podle mě je pocitově tak 20, jo. Máme zataženo ve zbytku republiky kolem 20, dnešní maxima na 26, čekej pod mrakem, hele, ale je prostě krásně. Sice to sluníčko tolik nesvítí, ale i tak ho jako cítíš, jo. Víš, že je nad těma mrakama, víš, že na druhou stranu na tebe nesprchne, takže ideálka.
1: Spin Radio.
2: Plavčíku?
3: Ano, kapitáne.
2: Co to máte za příšerné tetování?
3: To mi udělal kuchař Stefan v podpalubí.
2: To je příšerný, proč nešel k Tondrik Tatu? Dělá nejlepší neotradicionál a japonský styl. I můj papoušek nemá tak kvalitní barvy. Příště půjdeš k Tondrik Tatu, rozumíš?
3: Rozumím, kapitáne, jak se k němu objednám?
2: Přes Instagram. Napiš tam Tondrik Tatu a okamžitě ho začni sledovat.
4: Radio Spin vítá všechny spinnery z Jindřichova Hradce. Nově to vysíláme na 90 FM.
5: Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin. Československý underground.

Posloucháš Radio Spin, s tebou je tu Vicky a komunikátor. No a teď jdeme probírat team buildingy. To většinou bývají takový velký, silný zážitky. Cílem je, aby se kolegové zblížili a zlepšila se pracovní morálka. Hele, někdy je to easy, jde se na pivo, ale kámoš, ten zažil laser game a říkal mi: hele, Vicky, úplně na prd, vyhrál šéf, protože na něj nikdo nevystřelil. A proč? No, prostě nikdo ze zaměstnanců si to u něj nechtěl rozházet. Měl takovej svůj boss shield. To není fair. No tak chápu, že i takovýhle storky můžou být. No a já zatím zažila jen team building se školou. No a to jsme jeli na Vltavu. Říkám si, hele, že cvaknout se na jezu, to je síla, ale úplně největší bonding time je, když jsme se spolužákem ztratili ve vodě sluneční brejle. To bylo fakt smutný. Řekla bych, že tohleto jsou ty zážitky, které nevyhnutelně spojujou. No ale teď jsem se dočetla, že jeptišky měly taky svůj team building. A bylo to zábavný, protože říkáš si, dobře, tak kam vyrazili? Možná někam na kafe, nebo já nevím, co bych tak čekala. Nebo třeba do botanické zahrady bych řekla, že budou mít team building. Ale vůbec se nezdály, protože vyrazili na Mario Kart. To znamená, představ si to, jeptišky v motokárách, jak dělají žum, žum, žum, žum, žum. Vidíš prostě jenom černobílý šmouhy, jak jezdějí. Hele, věřím to, že ty bláho, vyhrála ta nejrychlejší. Jako takovýhle team building, o tom si myslím, že si necháváme snít každý. Tyjo, jeptišky se mají. Radio Spin.

0: Rádiu Spin.
1: A jedeme dál, jedeme dál. No a mám tady teďka zrovna dalšího spinera. Co to bude, Johnny?
2: Ahoj, Vicky. Můžu tě poprosit, zahraješ mi tam Paulio Garanda a Haranštrase. A bude to pro všechny spinňáky, spinérky a pro tebe do studia, ti to dneska uteče.
1: Díky moc. Tak jo, tak jdeme si tady zpříjemnit den a dáme si Paulio Garanda. Rádio Spin.
3: Vicky, pojď to na tom spinu rozpálit. Pojď, pojď, pojď.
0: Ladíš Rádio Spin a komunikátor s Vicky.

Rychlá doprava na rádiu Spin, rovnou mířím na dálnici. Tady je nehoda na D1 na 149. kilometru v okolí Jabloňova ve směru na Prahu. Pozor, havarovalo tady těžký nákladní auto a probíhají teď vyprošťovací práce, takže čekej zdržení až do dnešních 17. No a teď už se přesouvám do Prahy. Tady máme nehodu v ulici Československého exilu na Praze 12 a potom taky v ulici Modřanská. To je ode mě z dopravy vše a pokud máš ty nějaký info, tak rozhodně neváhej a zavolej 210 32 30 30 a nebo pošli hlasovku do apky. Díky za to. Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin. It's too late to turn back now.

0: nutrie. Rozmarná.
1: To je absurdní. V čekárně pakárny. Kousek od mý pekárny. Domy jsou barevný jak křída. Široká Vinohradská.

0: Vicky tady s tebou, posloucháš Komunikátor, no a já už tady mám teď jedno speciální přání, a to od Petyho, kterýho mám teďko na drátě. Ahoj.
1: Ahoj, Vicky.
0: Čau, Petey. Tak prosím tě, ty dneska voláš s takovým speciálním přáním. Co dneska zahrajeme?
1: Já mám takový přáníčko odehrát věnování mé přítelkyni 25. výročí našeho vztahu. Složil jsem jí takový repíček a byl by moc fajn, kdybyste mohli poslechnout všichni i spinačky a spináči a všichni prostě.
0: To je skvělý. To je skvělý. A prosím tě, ještě by mě zajímalo, jaký je ten recept na to být spolu 25 let, protože to je krásný číslo teda.
1: Takhle, vždycky je nějaká bouřka. Občas. Ale po každý bouřce vyjde sluníčko a na to musíte všichni myslet.
0: Jasně.
1: Všechno je to o nějaký dohodě a komunikaci. No. Já si myslím, že je spousta věcí, kde se lidi neshodnou, ale měli by vždycky najít nějaký společný recept na ten problémek a ne se někde zavřít a trusovat.
0: Mm-hmm. Jasně, takže základ je prostě komunikace a pak už se všechno překoná. Tak to je krásný, Petey. Teda musím říct, je to vážně nádherný, ani si to nedovedu představit, máte delší vztah, než kolik mě je let, jo. Takže že váš vztah je rozhodně starší než já. Tak to je prostě paráda. Ne, tak to je nádherný. Ano.
1: Já se ještě omlouvám všem rapperům, kdyby mě tam dával nějakou bídu, jo, tak se omlouvám, jo.
0: Hele, Petey, já chci jenom říct, že tohle je opravdu song z lásky a prostě ten se vůbec nemůže soudit, prostě, jo. Láska je jenom jedna univerzální, ta krásná, ta od srdce, takže jdeme si to všichni užít. Díky moc.
1: A kdyby někdo chtěl někdo toho verzi, tak na mým Instači nebo na Facebooku, děkuju.
0: OK, dobře, takže na tvém Instači nebo Facebooku, když tak celá verze, tak už si to jdeme poslechnout.
1: OK, děkuju,
0: těším se.
1: Děkuju.
0: Ahoj.
1: Sleepless beats. Nebyl jen krásný.

0: prostě tě mám rád. Nemusíš se bát, zůstat u mě stát. Chci tě milovat.
1: Beautiful, hey? Baby. I love you.
2: Ještě jednou díky moc, byla to úplná paráda, musím říct, teda totální banger. Mám tady ještě na drátě samotného PT-ho. PT, tohle se to mě fakt dojalo, je to nádherný. Je vidět, že do toho dáváš celý srdíčko.
3: Děkuji Vicky moc a všem celou prostě pohodu a tak jenom nějakou lásku a prostě do tom to je.
2: Díky.
3: Všechno se dá překonat. Děkuji moc a snad se někdy ještě uslyšíme.
2: Díky moc, Pete, ještě jednou. Zdravím děkuju. Taky tvojí přítelkyni, ať jste spolu dál šťastný. No, dalších 25 let, prosím. To je parádní.
3: Nebo tvojich 25 let.
2: Rozhodně, no, mých 25 let, tak... No jasně, všechno bude. Hele, měj se krásně, Pete. Ještě jednou díky moc a jsem ráda, že Radio Spin může taky být na vlnách lásky. Měj se, ahoj, děkuju, Radio Spin.
3: Ahoj,
2: jedem.
4: Spin. Navíc.

0: Posloucháš Radio Spin, Perfect Trip. No a teď už za chvilku začne poslední hoďka komunikátoru. No a já mám pro tebe tip na výstavu. Miluješ Lego? Já jo, moje dětství, moje dospívání, prostě Lego všude, dokonce i teďkon tady máme našeho Ariho, a.k.a. Aragoga z Harryho Pottera, zavěšenýho právě tady ve studiu, teď tady na mě mrká. Myslím si, že pár kolegů se ze začátku leklo, ale už si všichni zvykli, takže dokonce máme Legomány i tady u nás ve studiu Rádia Spin. No a rozhodně v tom případě, pokud stejně jako já miluješ Lego, nemůžeš si nechat ujít právě tuhle výstavu, protože jsou to sice kostičky, ale rozhodně to není výstava jen pro děti. Takže zůstaň u rádia, už za 3 tracky ti povím víc. No a teď už ještě počasí. A počasí je nádherný. Co si budem, je fakt nádherně. 18 stupňů Celsia v Praze, ve zbytku republiky kolem 20. Sice máme zataženo, ale stejně to ještě vyběhne až na těch 26 krásných stupňů Celsia. No a zítra můžeme čekat stále 26 stupňů, ale s tím, že na severu možná budou občasný menší přehánky. Takže deštník radši sebou. Spin Radio.
1: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.

Get Lucky, posloucháš Radio Spin a poslední hoďku komunikátorů. No a já tady pro tebe mám tip. Vyraž na největší evropskou výstavu modelů postavených z Lega. Hele, mega mě nadchly fotky, fakt neuvěřitelný, jo. Na ploše 1500 metrů čtverečních, což jsem si teda vygooglila, že je jako 6 tenisových kurtů, můžeš koukat na víc jak 100 exponátů. Hele, a myslím, že svoje si tam fakt najde každý, jo. Hlavní atrakce je určitě replika Ferrari F40 v měřítku 1:1, takže what? No a říkám si, brácho, jestli posloucháš, tak vím, kam zajdeš. No a já tam teda viděla dinosaura, takže vím, co tam jdu obdivovat já. No a jsou tam jinak i architektonické památky, jako je třeba 60-metrová čínská zeď, což by mě teda mega zajímalo, v jakým je to měřítku. Jo a dneska je Mezinárodní den Star Wars, takže proč tam rovnou neoslavit právě tenhle ten skvělý den, protože tenhle fenomén tady má celou svoji Star Wars zónu. Takže já si myslím, že program mám jasný. Lego výstava ve Westfield Černý most. A co ty? Radio Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Ivču.
1: Den, nebo ahoj, prostě. Já jsem to nechtěl asi úplně někdy takhle řešit přes rádio, přišlo mi to hrozně divný, zvláštní, ale bohužel jsem něco pokazil, hodně jsem to pokazil, je mi to strašně moc líto. Vím, že na tohle neexistuje žádná omluva, co se prostě stalo. Chápu to a ani nechci úplně hnedka se odpustit. Jediné, co chci, je dostat šanci to napravit. Strašně moc mi na tom záleží, protože Nikču strašně moc miluju a bohužel jsem to poslal na plný čáře. Fakt mě to mrzí a chci vědět, že do toho dám nekonečno moc procent, abych to napravil. A prostě ty jsi byla moje polárka, která tady pro mě byla vždycky a já vůbec jsem ji ztratil, ale myslím si, že správný kosmonaut jí měl najít a já jsem takový kosmonaut, takže doufám, že tě najdu zpátky a získám tě zpátky. Strašně moc tě mluvím, omlouvám se.
0: Chci říct, Pepino, že tohle je jako velké vyznání a díky za to, že si to i s náma sdílel. Doufám, že Nikča to teď slyšela a přeju ti, aby si byl tím kosmonautem, který se vrátí zase bezpečně zpátky na Zem i se svojí Nikčou a teď už je to všechno na tvojí přítelkyni. Tak na vás budu myslet a držím palce a pouštím k tomu Robina Zuta, Klenot, který si vybral Radio Spin.

Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionu, nehoda je v Plzni, v ulici Regensburská. Dál se přesouvám na dálnice, tady je nehoda na D1 na 149. kilometru v okolí Jabloňova ve směru na Prahu. Pozor, je tady havarovaný těžký nákladní vozidlo, teď probíhají vyprošťovací práce, no a čekej tady zdržení až do dnešních 17 hodin. Teď už se přesouvám do Prahy, tady máme nehodu na Evropský, potom v ulici Slavětínská a taky na Hornopočernický. To je ode mě z dopravy vše a pokud máš ty nějaký info, tak rozhodně neváhej a poděl se mnou a se spinnerama 210 32 30 30 a nebo pošli hlasovku do apky. Díky za to. Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou, Sound of the Police, můj mega oblíbený banger. No a teď už poslední song na přání dnešního komunikátoru. Tak co to bude, Jirko?
2: Čau Vicky, tady Jirka, chtěl bych zahrát písničku od M.O.P. Cold as Ice, díky.
1: Jasnačka, mám to tady, jedeme si old schoolek a užijeme si to, Rádio Spin.
3: Vicky, pojď to na tom spinu rozpálit, pojď.
0: Ladíš Rádio Spin a komunikátor s Vicky.

0: přitom vůbec nic.
1: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou. A komunikátor nám sice končí, ale už tady máme Jirku. Čau Jirko.
2: Čau Vicky, čau spineři.
1: Čau čau, Spin Extra před náma, ale hlavně já se ještě potřebuju zeptat Jirky, jaký byl Majáles, protože ty jsi tam v pátek byl.
2: Já jsem byl, Majáles byl super, musím říct. Já jsem trochu byl nervózní z toho, že už jsme tam šli totiž ve 12 odpoledne, protože ve 12 tam začínal Buka.
1: Yes.
2: Samozřejmě toho všichni chtěli vidět, takže tam bylo úplně narváno prostě ve 12 hodin, ale bylo to super, musím říct. Potom se tam nebylo úplně kam moc schovat do stínu, takže jsem z toho pak měl takový trochu úpal, nebo nevím, jestli to bylo z toho, jak jsem tam trsal na tu hudbu, ale užil jsem si to moc vlastně.
1: Ty blaho, takže prostě ty si to vyskákal vlastně, až se ti to potom začalo všechno vracet.
2: Asi tak, no.
1: Jsi zadupal. No tak hustý teda, ale říkáš, že super. Z čeho máš třeba nejsilnější zážitek takhle?
2: Hele, vlastně mě strašně bavil PTK, který tam byl. Možná to bylo už i tím, že zrovna v tu chvíli zapadlo to slunce, takže jsem si to mohl naplno užít. Ale dával tam věci z nový desky a bylo to fakt super.
1: No tak to zní fakt skvěle, ty bláho. Takže dobře, takže ty jsi si užíval, Jirko, až západ slunce, chápu.
2: Tak, tak.
1: Ale víš co, stejně cením prostě, že jsi do toho šel i s tím, že ti potom bylo celý víkend špatně.
2: No to
1: samozřejmě to bylo z úpalu.
2: Já jsem do toho nešel s tím, já jsem nevěděl, že mi pak bude špatně, ale prostě se to tak přihodilo.
1: A za tu daň šel by si do toho znova, i za to, že by ti bylo blbě.
2: Ale no, asi jo.
1: Tak, to je jediná správná odpověď samozřejmě. Jiná není. Hele Jirko, tak co dneska, co budeš probírat?
2: My se dneska podíváme za Drakem a Kendrickem Lamarem, protože dneska to jsou přesně 2 roky, co proběhnul ten jejich velký beef, během kterého vyšlo asi 8 tracků,
1: jo.
2: Tak se na to dneska podíváme.
1: Takže by měli zase další záchvěv, tady nějaký umělecký.
2: Já nevím, možná teď Drake bude vydávat za chvíli novou desku, tak jestli to třeba Kendricka nějak popudí, tak uvidíme.
1: No tak to jsem zvědavá, takže zavzpomínáme pořádně na ty beefy, protože někdy z toho vznikají fakt dobrý tracky. Prostě.
2: No rozhodně, rozhodně.
1: Jako má to většinou dost velkou šťávu, jako člověka to fakt pobaví, když si odmyslíš ten text. No tak skvělý, tak máme se na co těšit, já už jenom rychle řeknu, jaký máme počasí a už předám slovo Jirkovi. Hele, momentálně v Praze 19 stupňů Celsia a zataženo ve zbytku republiky až 22, dnešní maxima kolem 26 stupňů, všude zataženo a dokonce na Vysočině i možná nějaký slabší přehánky. Když se podívám na zítřek, tak bude zase kolem 26 a na severu čekej pár dešťových kapek. Ale víš co, nenech si tím kazit náladu, protože stále je krásně a už je tak jako vyletněně, ne?
2: No tak, určitě.
1: Přesně tak, takže ale deštník sebou, jo? Užívej s Jirkou a já se budu těšit zase zítra. Ahoj.
0: Spin Radio. Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný? Takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí? Radio Spin jde s dabou. Spring Festival je opět tu. Ochutnejte ta nejlepší vína od moravských, rakouských, německých i francouzských vinařů. Vychutnejte si čerstvé ryby a mořské plody, grilované stejky, skvělé sýry i sušené seráno. Zahraje Laco Deci a také mnoho dalších kapel. Od 15. do 17. května v Praze před Píseckou branou směrem k metru Hradčanská. Vstup zdarma. www.springfestival.fun

0: Radio Spin.
1: Každý den je voden míň, každý den je voden míň, každý den je voden.

vítám tady u pořadu Spin Extra. Doufám, že jsi měl pohodovej prodloužený víkend, že jsi pořádně odpočal, načerpal si hodně sluníčka. Včera se běžel pražský maraton. Gratulace rozhodně všem, co to v tom vedru zvládli. Mimo jiné, taky náš Mára tady z Chillu na Spinu taky doběhnul, takže pro něj opravdu velký klobouk dolů. My se dneska mimo jiné taky koukneme právě na jeden běh, který proběhne teď o víkendu, který nás čeká. Je to běh na dobrou věc a může ho běžet opravdu úplně každý z vás. Nemusíš uběhnout na to maraton, ale vlastně kolik kiláků chceš, víc si řekneme už za pár minut. Jinak, jak už jsem taky naznačoval, tak se podíváme i na beef mezi Kendrickem Lamarem a Drakem, který proběhnul dneska přesně před 2 lety. Za hodinku si pak dáme také naší pravidelnou hádanku 3 v 1, kde opět potrápím tvoji mozkovnu. No a po celou dobu taky hraju přesně podle tebe, takže tady můžeš i ladit svoje oblíbené pecky. Tak jo, budu se těšit, jaký bangry tady od tebe dostanu. No a my už to můžeme odpálit. Spin Extra s Jirkou startuje právě teď. Jdeme si to užít.

0: Spin ráno na rádiu Spin.
1: Dnešní rádio Spin Music Impro mělo v sobě několik faktorů. Jednak Lucka Bílá nedávno oslavila 60.
2: Jednak je květen, je máj, takže lásky čas.
1: No a taky je krásný počasí, takže to chtělo takový čilíček hezky.
2: Je to tak, takže Dominik vybral single Láska je láska od Lucky Bílý
1: a dal to do Free Little Birds od Boba Marleyho.
2: A je to taková zvláštní kombinace. Nebo řekněte si,

0: ráno, láska, to je láska, eh?
1: Bylo to super, je to fakt krásný takovej letní vibe už téměř, takže jeden z nejlepších mixů.
0: Baru, díky, já jsem s tím taky mega spokojený.
2: A myslím si, že ani René Dank by se to nemusel stydět. Tak užívejte zbytek dne a my se slyšíme zase zítra ráno.
0: Tady na Radio Spin.

Posloucháš Radio Spin, včera se běžel pražský maraton, takže velká gratulace ještě jednou všem běžcům, kteří doběhli, ale samozřejmě taky velká poklona všem, kteří vůbec vyběhli a vůbec se o ten maraton pokusili. No a jestli mezi váma je třeba někdo, koho to namotivovalo a říká si, tyjo, taky bych si něco rád zaběhnul, ale třeba nemáš úplně natrénováno na to, aby si dal hned maraton, tak mám tady pro tebe skvělý tip, protože už tuhle neděli proběhne Wings for Life, což je běh, který teda je pro dobrou věc a ty ho můžeš běžet po celém světě. Já když se tady kouknu na Českou republiku, tak běží se to v Praze, v Plzni, v Jablonci, v Písku, Hradci, Hluboký nad Vltavou, takže tady všude můžeš běžet a je to v podstatě o tom, že vyběhneš, za půl hodiny za tebou vyjede auto, který každý kilometr zrychluje, no a až tě dojede, tak ty končíš. Takže respektive můžeš běžet kolik kilometrů chceš. Někdo uběhne maraton, někdo uběhne víc než maraton, někdo tam dá třeba 2 kiláky, někdo dá 10, zkrátka podle svých možností. No a to nejlepší na tom je, že nemusíš běžet jenom na těch místech, kde se tenhle běh běží, ale můžeš běžet úplně kdekoliv na světě. Stačí si jenom nainstalovat jejich aplikaci a přesně v 1 hodinu, kdy to teda v neděli začíná, tak se tahle aplikace spustí a to virtuální auto za tebou teda pojede v té aplikaci, takže ty můžeš běžet třeba kolem svého baráku pořád dokola a můžeš se zapojit taky do tohohle světového závodu. Takže kdyby si někdo chtěl zaběhat, máte tu možnost. Tu další neděli už by nemělo být takový vedro, jako bylo tuhle neděli, tak možná to bude i trochu příjemnější. Radio

Rychlá doprava na rádiu Spin, začneme na dálnicích a konkrétně na D1. Vidím tady velký zdržení u 80. kiláku, kde se to štosuje ve směru na Prahu, dávej na to určitě bacha. Bacha potom dávej taky na D4, 40. kilometr, tady hlásí obousměrný zdržení. Na D3 pak vidím velkou štosovačku u 76. kilometru a to směrem na Český Budějovice. No a v neposlední řadě to je taky D10, která stojí a to přímo u Prahy, štosuje se to tady obousměrně. Regiony tak ty vypadají, že jsou aktuálně v pohodě průjezdný, v Praze to vlastně taky nevypadá úplně zle, vidím tady lehkou štosovačku jenom na Štěrboholský spojce ve směru na Záběhlice a vidím tady taky pár nehod a to konkrétně na Vysočanský a jednu nehodu hlásí taky Modřanská ulice. Takže jezdí hlavně opatrně, no a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, nebo by si chtěl naprášit nějaký revizory nebo švestky, který takhle při pondělku někde číhají, tak rozhodně dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace.

0: přesně podle tebe, takže tady můžeš ladit svoje oblíbený tracky, no a ten další nám teď tady dá Honza. Čau Honzo.
1: Ahoj, ahoj, zdravím.
0: Honzo, prosím tě, ještě než se vrhneme na ten track, řekni mi, jaký jsi měl víkend prodloužený?
1: Víkend prodloužený byl naprosto famózní, geniální, vyšlo počasí, měl jsem se senátorem turnaje fotbalový, takže to bylo úplně super.
0: Tak to zní skvěle. No a ty jsi mi tady říkal mimo éter, že máš chuť na nějaký český oldschoolek, tak co to bude?
1: Ale dáme si od de facto nohy, protože nohy jsou určitě každodenní součástí a potřebnou věcí minimálně mého života, tak jsem...
0: Souhlasím, já myslím, že nejseš jedinej, čí jsou nohy vždycky každodenní součástí života, takže snad to potěší všechny z vás, já to tam hážu, díky moc Honzo za tenhle track a měj se hezky.
1: Děkuju.
0: Čau.
1: Taky, ahoj, díky, čau.
2: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou.

0: Přeju ti příjemný pondělní odpoledne, posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stál Jirka, pokračujeme s pořadem Spin Extra. Už za pár minutek se vrhneme na naší pravidelnou hádanku 3 v jednom, kde pro tebe opět budu mít 3 jména se společným pojítkem. Na tobě je tuhle společnou věc odhalit. Ideál taky hraju přesně podle tebe, takže tady ideál taky můžeš ladit svoje oblíbené pecky. Jinak dneska máme 4. května a k svátek tak slaví Květoslav, takže všem Květoslavům přeju jenom to nejlepší. By the way, úplně skvělý jméno, chci prostě, aby se takhle jmenoval můj syn, nevím, ale jestli by mi to úplně prošlo doma. Nicméně, jdeme se ještě podívat na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně krásných 23 stupňů, je tam slunečno, jasno, plus minus 1-2 stupínky hlásí i celý zbytek České republiky. No a co se týče zítřka, tak i zítra bude krásně, vidím maxima na 25 stupních, trochu se nám to ale zatáhne.
1: Spin Radio.
2: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.
3: Radio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.
4: Plavčíku?
5: Ano, kapitáne.
4: Co to máte za příšerné tetování?
5: To mi udělal kuchař Stefan v podpalubí.
4: To je příšerný, proč nešel k Tondrik Tatu? Dělá nejlepší neotradicionál a japonský styl. I můj papoušek nemá tak kvalitní barvy. Příště půjdeš k Tondrik Tatu, rozumíš?
5: Rozumím, kapitáne, jak se k němu objednám?
4: Přes Instagram. Napiš tam to.

Ladíš Radio Spin, máme tady krátce po druhý hodině, no a to znamená, že nadešel čas na naší pravidelnou hádanku 3 v jednom. V téhle hádance já pro tebe mám vždycky 3 jména se společným pojítkem, no a na tobě je tuhle společnou věc odhalit. Dneska se vrhneme do světa herců, zajímá mě, co by mohlo spojovat jména Johnny Depp, Robert De Niro a taky Richard Gere. Nechám to schválně takhle za začátku bez nápovědy, tu ti dám za pár minut, jestli ale třeba už teď tušíš, co by mohlo spojovat tuhle trojici jmén, ještě jednou připomínám, Johnny Depp, Robert De Niro a taky Richard Gere, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin nebo volej přímo sem ke mně do studia, a to na číslo 210 32 30 30. Tak uvidíme, jestli na to dneska někdo z vás kápne. My life be like...

0: Posloucháš Radio Spin společně s tím i Hádanku 3 v 1, kde dneska hledáme, co by mohlo spojovat jména Johnny Depp, Robert De Niro a taky Richard Gere. Mám tady od vás už nějaký tip, tak jdeme na to.
1: Ahoj, no tak ta Hádanka, tak ti tři jako podle mě mají společného jenom to, že jsou to všichni tři američtí filmoví jako herci. Jinak mi nenapadá, že by měli spolu film nebo něco. Oscary taky ne, takže mi napadá jenom toto.
0: Tak společný film to skutečně není, není to ani Oscar, je to ale jiná cena. A je to cena, která je dokonce spojená i s Českou republikou. Takže jestli už teď tušíš, co s Českou republikou by mohlo spojovat tuhle trojici, Johnny Depp, Robert De Niro a taky Richard Gere, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin, nebo stále taky můžeš volat přímo sem ke mně do studia, a to na číslo 210 32 30 30. Za pár minut s Hádankou 3 v 1 tady na Rádiu Spin pokračujeme.

0: Ladíš Radio Spin, kde i dál pokračujeme s naší hádankou 3 v 1. Dneska tady hledáme, co by mohlo spojovat jména Johnny Depp, Robert De Niro a taky Richard Gere. Mám tady od vás další tip, opět od Montyho, tak co tady máme teď?
1: Čau, tady znova Monty, nebo mě ještě napadá, nemají oni společného všichni tři evropské kořeny, jako evropský původ?
0: Tak evropský původ to taky není, já jsem tady teda sice prozradil pár minut naspátek, že mají něco společného s Českou republikou, ale původ to není. Dostali tady totiž nějakou prestižní cenu. Takže jestli už teď tušíš, co by to mohlo být, jaká cena by mohla spojovat jména Johnny Depp, Robert De Niro a taky Richard Gere, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace, nebo stále taky můžeš volat přímo sem ke mně do studia na číslo 210 32 30 30. Rychlá doprava na rádiu Spin, tak ještě se podíváme, jak to vypadá na silnicích, dálnicích. Vidím tady štosovačku na D10, přímo u Prahy se to tady štosuje obousměrně, takže na to opravdu dávej bacha. Bacha dávej taky na D7, 16. kilák směrem na Prahu, hlásí taky štosovačku. Postojíš si i na D1, 126. kilometr ve směru na Prahu, tak hlásí taky zdržení, takže tady taky opatrně. Regiony ty i dál vypadají, že jedou v cajku, dokonce i Praha nevypadá, že jede úplně zlé. Tady vidím štosovačku jenom v Kbelský ulici, kde se to štosuje ve směru ven z Prahy. No a postojíš si taky na jižní spojce ve směru na Barandák. Vidím taky tady jeden kreš na Patočkově ulici, jednu nehodu pak hlásí taky ulice Vysočanská. Takže hlavně opatrně, no a dávej vědět, jestli máš i ty nějaký info ze silnic. Já to tady všem ostatním spinnerům budu posílat dál.
2: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, my už tady máme závěr naší hádanky 3 v jednom, kde jsme dneska hledali, co by mohlo spojovat jména Johnny Depp, Robert De Niro a taky Richard Gere. Bohužel už tady nemám žádnou další nápovědu, takže jdeme rovnou na vaše tipy.
1: Ahoj Jirko, tady Michal, prosím tebe k pátračce, já si myslím, že je to kvůli tomu, že byli všichni ve Varech v Čechách.
0: Tak tady Michal tipuje, že by to mohly být Karlovy Vary, který je spojujou. Dáme si ještě nějakou hlasovku, třeba tuhle.
2: Ahoj Jirko, tady Mára. Hele, já si myslím, že všichni tři dostali ocenění na Karlovarském filmovém festivalu.
0: A Mára to tady potvrzuje a samozřejmě je to přesně tak. Tahle trojice nejenže se účastnila Karlovarského filmového festivalu, ale taky tam získali cenu za mimořádný přínos pro světovou kinematografii. Takže super, těch správných odpovědí se tady objevila hromada. Díky vám všem, kteří jste tady se mnou dneska hádali. Taky připomínám, když už jsme u toho kvifu, tak kulatej 60. ročník proběhne tenhle rok od 3. do 11. července. Hosty, ty jsem zatím ještě nenašel, tak ještě asi oznámený nejsou. Každopádně, kdybyste chtěli vyrazit, tak teda datum už je zveřejněný. Díky ještě jednou všem, kteří jste hádali. No a další hádanka 3 v jednom zase zítra krátce po 2. hodině tady na Rádiu Spin.

Radio Spin, Jirka za Majkem, my i dál společně pokračujeme ve Spin Extra. Už za pár minut se podíváme na beef mezi Kendrickem Lamarem a Drakem, který se uskutečnil přesně před 2 lety. Podíváme se vlastně na všechny tracky, které z tohohle beefu vzešly. No a samozřejmě i dál taky hraju přesně podle tebe, takže tady i dál taky můžeš ladit svoje oblíbené pecky. Podíváme se ještě taky na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 23 stupňů, stále tam je krásně slunečno jasno, plus minus 1-2 stupínky hlásí i celý zbytek České republiky. No a co se zítřka týče, tak zítra vidím, že se maxima vyšvihnou na 25 stupňů a trochu se nám zatáhne, bude polojasno.

0: Posloucháš Radio Spin, dneska to jsou přesně dva roky, co proběhnul asi největší beef teď současného rapu, a to mezi Kendrickem Lamarem a Drakem. Z tohohle beefu tak vzešlo spousta skvělých tracků a myslím si, že sem tam nějaký beef na té rapové scéně je prostě potřeba, protože z toho vznikají super tracky. Jen tak, když si třeba vzpomeneme na Tupaka a Biggieho, jaký bangry z těch jejich beefů vznikly. My se ale teď podíváme teda na Drakea a Kendricka. Začalo to teda 3. května, kdy Kendrick vydal 616 in LA, kde teda začíná kritizovat Drakea. Na coveru téhle fotky tak se objevila rukavice, která patří Drakeovi. Ještě zatím se nevědělo úplně, o co jde. Každopádně hned druhý den zareagoval Drake, a to s trackem Family Matters. Potom teda ještě ten samý den, a to do několika minut, ani to nebyla hodina, kdy Kendrick odpověděl s trackem Meet the Grahams, kde teda už odhalil celý cover vlastně s tou rukavicí, ale byly tam i další osobní věci právě od Drakea, nafocený u Drakea doma. Byl to vlastně takový vzkaz pro Drakea, že ani u sebe doma se nemůže cítit v bezpečí. Drake vlastně nestačil ani zareagovat a Kendrick Lamar už tam hned další den poslal track Not Like Us, který se stal celosvětovým hitem. No a hned ten den ještě taky Drake poslal track The Hard Part 6. Potom fanoušci jako takový ukončení tohodle beefu tak brali vlastně vystoupení Kendricka Lamara na halftime show na Super Bowlu, kde teda zazněl i track Not Like Us, a tam teda fanoušci se tak nějak jako shodli na tom, že Drake, teda respektive Kendrick, tenhle beef vyhrál. Nevím, jak to máš ty, jestli seš tým Drake nebo Kendrick, můžeš mi dát schválně vědět, já mám jasno. Radio Spin.
1: Take off the fufu, take off the cloud chase, take off the wifi, take off the money phone, take off the car loan, take off the flex and the white loss, take off the weird ass jewelry, I'm gonna take 10 steps, then I'm taking off top off, take off some fabricated streams and the microwave memes, it's a real world.

0: Kováč, Branči Kováč, Branči Kováč, Branči Kováč, Branči Kováč, Branči Kováč, Branči Kováč, Branči Kováč, Branči Kováč, Branči Kováč.
1: Branči Kováč, vím, kdo to je. Tam možná soka je ze Branči Kováč. Kdo ti dal ta DJ diskotékař z Výhalovic. Ko jo, poznám toho Branči Kováč. Originál, čau, to je. Lakovky, nohavice, bunda, košela. Ale jediná věc, co je důležité, že zpěvá a rapuje, hozí som.

0: Posloucháš Radio Spin, zítra tady opět máme den D, nebo možná bych měl spíš říct den R, protože za váma opět vyrazí Spin komisař Rap. Spin komisař Rap tak vždycky vyjíždí do ulic a zjišťuje, jestli skutečně posloucháte Radio Spin. Když vás najde, jak Radio Spin ladíte, tak pro vás má nachystanou pořádnou nadílku v podobě energy drinku od Tigeru, taky Tiger i my za Radio Spin přidáváme nějaký merch. Minulý týden se vlastně Spin komisař Rap vypravil do Sokolova, a to za Honzou a Vláďou.
1: My jsme poslouchali pravidelně a jak jsme slyšeli, že je 40 minut od varu, tak tady kolega říkal, že přijede sem a říkám, ne, to není možný. No a najednou bum a je tady.
2: Mě by ještě zajímalo, spineři Honzo, Vláďo, co vy a Radio Spin, posloucháte pravidelně?
1: Ale posloucháme opravdu od rána do konce šichty, po cestě domů v autě, takže dá se říct, že pořád, jo. Takže posloucháme od A až do Z.
2: Dostali jste Tigry, řekněte mi ještě, na jaký z nich se těšíte nejvíc?
1: Tak určitě jsou tam nějaký novinky, které jsem ještě neměl. Třeba ty Zero vypadají dobře, ale ten černý Speed je sázka na jistotu.
0: Tak Honza s Vláďou už svoje Tigry mají, no a jestli i ty chceš svoji dávku, tak můžeš se samozřejmě taky zaregistrovat, stačí napsat jenom na e-mail program@radiospin.cz, tam napiš svoje jméno, taky svoji adresu, kde každý dopoledne posloucháš a přihoď tam taky svůj telefon, no a třeba to budeš zítra právě ty, ke komu Spin komisař Rap dorazí.
3: Mám najít i tebe, bráško. Přihlaš se na program@radiospin.cz a balíček Tigru bude třeba

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začneme na dálnicích, konkrétně na D6C, tady vidím štosovačku u 38. kiláku ve směru na Prahu, takže na to rozhodně dávej bacha. Další zdržení hlásí D1, tady si postojíš u 160. kiláku, taky směrem na Prahu, takže taky opatrně, no a D10 přímo u Prahy hlásí obousměrný zdržení, takže na to určitě dávej taky bacha. Regiony tak ty vypadají, že jsou aktuálně v cajku, tady nevidím žádný velký štosovačky, žádný nehody. Když se pak podíváme na silnice v Praze, tak tady velký zdržení na tebe číhá v Kbelský ulici, kde se to štosuje ve směru ven z Prahy. Dál taky jižní spojka směrem na Barandák, taky štosovačka. No a dokonce i z opačného směru na Barandák, na Dobříšský, tak si taky postojíš, je tam jedna nehoda. Takže z tohohle důvodu se to tam štosuje. No a když už jsme u těch nehod, tak Bubenečský tunel hlásí taky jeden crash a jednu nehodu vidím taky na Karlovarský ulici. Takže hlavně opatrně, a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin.

210 32 30 30. Cinkni si o svůj oblíbený song právě teď. Radio Spin. Yeah.

0: podle tebe.
1: Ideál tady na Rádiu Spin hraju přesně podle tebe, mám už tady další hlasovku, tentokrát budeme hrát do Ústí.
2: Ahoj, tady Aleš, hele, ahoj, ještě jednou. Já bych chtěl nechat zahrát písničku od Katany, Katanach, ten s tím šátkem. Já teďka jsem tady na stavbě s klukama, mám tady kamaráda Milana, on hrozně má rád. Má teďka těžší chvíle Milan, zdravotní důvody, tady to, takže mu určitě udělá radost. Takže mějte se hezky, zdraví váš Aleš, Sůstí, čau, čau.
1: Tak chlapi, ať vám jde práce hezky od ruky, Milane, ty se hlavně drž, já věřím, že se všechno zlepší a jeden Katana letí pro tebe do éteru, tak užívej.
0: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou.

fightovat. Já jsem David, proti mně stojí Goliáš, ukazuje sílu, než vytáhnu prach. Na začátku skoro sám, teď proti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z rapu skončil bra. Bla, bla, bla, bla, bla. Co se rupa děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla, bla, bla, bla, bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

podej mi mic, budu rapovat. Za mý lidi, slovo je základ rapu, nebudu nikoho šidit. Radio Spin.

0: posloucháš Radio Spin, my už tady máme závěr dnešního Spin Extra, za Majkem je tady s tebou Jirka a teď už taky Mára. Čau Máro.
1: Čau Jirko a čau Spineři.
0: Tak Spineři, Mára včera běžel maraton. Uběhnul maraton.
1: Ano.
0: Neuvěřitelný.
1: Děkuju.
0: Mě zajímá, protože ty jsi mi tady říkal, že u toho posloucháš písničky, co jsi si spustil na maraton?
1: Hele, já jsem si pustil, já jsem to měl rozdělit na tři etapy. Já jsem si z začátku pouštěl rokový pecky z Flat Out 2, jestli znáš.
0: Okay.
1: Ten playlist úplně zbožňuju, jsou tam libový věci. Pak jel dlouho Smack a Gleb.
0: Takže prostě rychlý nakopávačky,
1: přesně,
0: aby ti to hnalo dopředu.
1: Přesně tak. A poslední část, která byla vlastně pro mě extrémně dojemná, protože už jsem se blížil do toho finiše, tak jsem si pustil soundtrack ze svého oblíbeného filmu, který mi je úplně dojal a vlastně ten finish byl naprosto nádherný.
0: Jako neskutečný klobouk dolů tady pro Máru, protože včera, jaký bylo vedro, já jsem šel jenom nakoupit, mám to asi kilák od baráku a myslel jsem, že zdechnu, jo, takže fakt jako dobrá práce.
1: Já to mám teďka úplně podobně s těma nohama. Já jdu jenom ven vyvenčit psa a mám pocit, že umřu jako při té chůzi. Je to hrozný.
0: Kdybyste viděli Máru, jak dneska přišel do studia, tak sice jsem už ho tady viděl jako za rohem, ale nevěděl jsem, jestli dojde. Tak každopádně, Máro, co dneska budeš probírat ty?
1: No tak, my se podíváme na pavouky. Mě zajímá, jestli si někdy zachránil pavouka tím, že se on má vzal a vyhodil ho ven.
0: Jo.
1: Děláš to spíš, jako, než bys ho zašláp třeba?
0: Spíš to dělám, než že bych ho zašláp. A vlastně to dělám se všema hemzákama.
1: No tak, tím, že tohle to uděláš tomu pavoukovi, tak ho taky zabiješ.
0: Tak ho taky zabiju. Takže
1: já řeknu proč a co s těma pavoukama je nejlepší dělat.
0: Takže ho můžu prostě zašlápnout normálně.
1: No tak jako jestli si chceš vymalovat celý byt, tak klidně můžeš, jako, ale je lepší řešení.
0: Dobře, tak na to si tady počkáme s Márou, já ještě ti řeknu, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 23 stupňů, je tam krásně slunečno a jasno, plus minus 1-2 stupínky hlásí i celý zbytek České republiky. No a dost podobně to bude vypadat i zítra, tam se dokonce dostaneme až na 25 stupňů. No, já už radši odcházím, ty užívej tady pohodový odpoledne s Márou a slyšíme se zase zítra.
2: Jirka, Radio Spin. Peace. Spin Radio.
3: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru z centru Prahy na alianas.cz.
4: Spring Festival je opět tu. Ochutnejte ta nejlepší vína od moravských, rakouských, německých i francouzských vinařů. Vychutnejte si čerstvé ryby a mořské plody, grilované stejky, skvělé sýry i sušené seráno. Zahraje Laco Deči a také mnoho dalších kapel. Od 15. do 17. května v Praze před Píseckou branou směrem k metru Hradčanská. Vstup zdarma. www.springfestival.fun.
5: Radio Spin jde s tabou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu?

S tebou Šimára, dneska máme pondělí, 4. května. Svátek dneska slaví Květoslav, abych řekl pravdu, tak takovýho týpka neznám. Pokud ty jo, tak mu určitě nezapomeň popřát. No a jak už jsem naznačoval Jirkovi, dneska pokecáme o pavoucích a o tom, že když je nechceš zabít a pustíš je prostě ven do volné přírody, tak je vlastně taky zabiješ. V čem to spočívá, to ti samozřejmě řeknu, mám taky řešení, co dělat s pavoukama doma, prostě abys je úplně nezamořil, nezabil, ale abys jim dal ten druhý život. Taky si dáme tvoje oblíbený triky na přání, ty můžeš objednávat do naší mobilní apky Rádia Spin, nebo taky volat naše číslo 210 32 30 30. Jsem zvědavej na triky, který dneska vybereš, těším se na ně. No a já dneska začnu oblíbeným Bob Marley, dáme si Three Little Birds, naprostou pecku, když venku ještě tak jako hezky svítí počasí. Zkus se vyčilujem, ne, když máme čel na Spinu. S tebou Mára.

0: ráno na Rádiu Spin.
1: Dnešní Rádio Spin Music Impro mělo v sobě několik faktorů. Jednak Lucka Bílá nedávno oslavila 60.
2: Jednak je květen, je máj, takže lásky čas.
1: No a taky je krásný počasí, takže to chtělo takový čilíček hezky.
2: Je to tak, takže Dominik vybral single Láska je láska od Lucky Bílý
1: a dal to do Free Little Birds od Boba Marleyho.
2: A je to taková zvláštní kombinace. Nebo řekněte se

0: láska, no láska, to je láska, eh?
1: Bylo to super, je to fakt krásný takovej letní vibe už téměř, takže jeden z nejlepších mixů.
0: Baru, díky, já jsem s tím taky mega spokojený.
2: A myslím si, že ani René Dank by se to nemusel stydět. Tak užívejte zbytek dne a my se slyšíme zase zítra ráno.
0: Tady na Radio Spin.

0: Čel na spinu, s tebou Mára, no a já si troufnu říct, že většina z vás spinnerů je prostě inteligentní. Fakt si to myslím. No a když u sebe doma vidíš prostě pavouka, tak ho nezašlápneš, ale prostě ho vyhodíš ven. Já to taky tak dělám. No ale tím je vlastně zabíjíš taky. Čemu jsme byli učeni posledních několik desítek let, je prostě lež. Chápeš to? Všichni nám lžou. No a ten důvod? Pavouci už se tak trochu domestikovali. No a když jednoho z toho tvýho bytečku, který hezky vyhřátej, pošleš rovnou do přírody, tak to prostě nedaj. Takže co dělat? To je ta dobrá otázka. Ve výsledku máš dvě možnosti. Ta první, prostě si zvykneš a budeš si řídit heslem nepřítel mýho nepřítele je můj přítel a pavouk Tonda ti prostě bude zabíjet různý komáry a jinou havěť. Je to docela win-win, kor teďka, když se blíží léto. No ale pokud jsi třeba takovej jako Ron Weasley.
1: Pavouci, to jsou, ne, to jsou pavouci, pavouci, chtěj, abych stepoval, já nechci stepovat.
0: No a nechceš stepovat s pavoukama a nezvládáš je, tak řešení je, že prostě ty pavouky můžeš odnést do jiného bytu. Jako nikdo neříká, že musí být přímo v tvým bytu. Na návštěvě za kamarádem, za kámoškou, to může být docela dobrý prank, si pár pavouků vezmeš sebou do báglu, no a v nestřežený moment prostě budeš jako, no tak, tak běž, Tondo, běž, bětko, no, utíkejte, tak běžte, běžte, no a je po problému. A je to prostě, tak jako si tady ten problém předal o dům dál, no a můžeš v klidu jít a vlastně de facto jim pomáháš prostě svým kamarádům, protože nebudou mít komáry, takže je to win-win pro všechny, takže tohle to je od teďka, jak se starat o pavouky, prostě nezabíjet, ale odníst ke kámošovi domů, no a když chceš někoho vyprankovat, tak nějaký kámošce. Radio Spin, s tebou Mára.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnici a to jde jedničkou, kde čekáš 20 minut na 118. kiláku, směr Praha, je tady neprůjezdný pravý jízdní pruh a to kvůli nehodě. Kreš ještě na D1 na 193, je to těsně před Brnem, směrem na Ostravu, kolem 5 minut. Poskakuje taky D2 na příjezdu do Brna a ještě D35 na sjezdu směrem Litomyšl, čekáš tady zhruba 25 minut. A regiony, tak tady je nehoda v Brně na Židenický, jsou tam i kolony. Ostrava ještě hlásí kolonu klasicky na Rudný a ještě jednu nehodu, a to na Českobratský. Je tady taky kolona kolem 5 minut. Hlavní město, tady se nám ozval třeba Ondřej, ten má pro tebe info.
1: Českobratská směrem z Prahy, je to přímo na jezdu na Běchovicích, je tady autobus, který to asi neubrzdil, nebo je tady vouračka, stojí to tady jak blázen.
0: Stojí to jako blázen směrem na Úvaly, jak říkal přesně Ondřej. Já ještě určitě zmíním nehodu, a to na Strakonický, taky Loďský, blízko Bohnic, a taky na Pražském okruhu, 18. kilák směr Ruzyň. Červeně tady na mě svítí Kbelská, to na 16 minut, potom zlobí určitě Průmyslovka, Nuselák a Vlzonka směrem do centra. Počkáš taky ještě na Plzeňský, no a samozřejmě ještě na Pražském okruhu, a to směrem na D1 od 23. Ode mě je to z dopravy všechno. Rádio Spin.
2: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.

0: Fan na čísle 210 32 30 30. Hrajeme přesně podle tebe.
1: John na Spinu, s tebou Mára, máme pondělí, svátek dneska slaví Květoslav, no a já jsem ti tady na začátku hoďky říkal, ať pošleš voiceovku, nebo ať zavoláš na naše číslo, abych ti mohl zahrát nějaký track na přání. To se bohužel nestalo, takže já nemám voiceovku ani žádný telefonát, takže přichází čas na to, co nemám úplně rád, ale je to součástí mé práce, a to přečíst tady zprávu, a to od Valerie. Ta napsala do naší mobilní aplikace: zdravím, já bych poprosila zahrát něco od Hard Rika. Děkuji, Valerie, že si aspoň napsala zprávu. Příště, když to bude voiceovka, tak to bude mnohem, mnohem lepší. Každopádně věřím, že teďka nějaký voiceovky přistanou do naší mobilní apky, tak abych mohl příští hodinu zahrát nějaký tvůj track a mohl tě u toho i slyšet. Dáme si Kokyho, Hartrika a jejich Safe. Je to trošku taková letní pecka tím beatem a celkově tou náladou, tak věřím, že ti to zlepší den. Radio Spin.

0: Chill na spinu, s tebou Mára, máme 4. května, pondělí, svátek dneska slaví Květoslav, věřím, že tady těch lidí asi moc v republice není, ale třeba se ti poštěstilo a nějakýho znáš. Každopádně, my se ještě v rychlosti zaměříme na dnešní datum, a to 4. května, protože může se to zdát jako obyčejné datum, ale není. A to hlavně pro fanoušky Star Wars, protože Star Wars je dneska jakožto mezinárodní den, protože 4th May be with you, prostě ať tě provází síla, tak to je přesně ten dnešní důležitý den pro všechny fanoušky Star Wars. Takže pokud třeba máš polovičku, která Star Wars ještě neviděla, tak dneska si to úplně krásně obhájíš. Prostě řekneš, hele baby, dneska přišel čas tě tady provést tímhletím kulturním zážitkem a touhletou důležitou kinematografií. Takže pro všechny fanoušky Star Wars, krásný den. Než se vrhneme na rap DNA, který dneska bude opravdu šťavnatý, tak se podíváme ještě na počasí. Aktuálně něco kolem 26 stupňů, večer se ochladí na 16, zítra kolem 25, středa 23 a ve čtvrtek už přijde ta slibovaná ochlazovačka kolem 17 a bude pršet celý den, tak uvidíme, jestli to tentokrát ta předpověď vyjde. S tebou Mára, za chvilku rap DNA.
1: Spin Radio.
2: Plavčíku?
3: Ano, kapitáne.
2: Co to máte za příšerné tetování?
3: To mi udělal kuchař Stefan v podpalubí.
2: To je příšerný, proč nešel k Tundrik Tatu? Dělá nejlepší neotradicionál a japonský styl. I můj papoušek nemá tak kvalitní barvy. Příště půjdeš k Tundrik Tatu, rozumíš?
3: Rozumím, kapitáne, jak se k němu objednám?
2: Přes Instagram. Napiš tam Tundrik Tatu a okamžitě ho začni sledovat.
4: Radio Spin vítá všechny spinnery z Berouna. Nově tu vysíláme na 97 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc rapu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.

0: pět minut a je pět hodin, přesný čas na Rádiu Spin.
1: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.
2: Miluji tě,

0: Naše tramvaj 17 nic ti neříká, já vím, teďkom budu mluvit já, tak si brácho nalaď spin.
1: Československá scéna, Radio Spin.

Rap DNA s tebou má Ráčo na spinu a po páté hodině, jak už jsi zvyklej, tak startuje rubrika, kde rozeberu track po vrstvách a ty musíš uhádnout, o jaký banger se jedná. No a minulej týden nám zakončoval tenhle ten sample. Naprostá klasika. No a žbirkou pečku vysemplovali H16 a to si nakonec poznal. No a dneska je to další pecka, dneska je to skvělý, tady ten sample se mi extrémně líbí, no ale jsem zvědavej, jestli budeš vědět, jestli budeš znát, protože za mě je to trošku těžší, ale věřím, že když přijdou nějaký nápovědy, tak ti pomůžou. Tohle je dnešní sample v Rap DNA.

0: tady to dneska utneme, dáme si taky větší část této ukázky, to je od Delphonics, Try to make me a fool of me, což je taky tady ten track, který jsme právě slyšeli. No ale kdo to vysemploval, to už je na tobě. Jestli netušíš, neboj, za chvilku budou nápovědy.
1: Poznal jsi? Dej vědět. Apka Rádia Spin. Nebo telefon 210 32 30 30.

70kovýho funku a klasického soulu není nikdy na škodu. Každopádně my se teďka vrátíme k rapu. Tohle byla ukázka od Delphonics. Tady jeden docela známý beatmaker vzal tady tu část, vysemploval ji a použil v nějakém tracku. V jakým, to už je na tobě, jak jsem říkal, jestli nevíš, za chvilku přijdou nápovědy. Radio Spin a Rap DNA.

0: Čel na spinu s tebou Mára, 18.17, 17.18 bych měl spíš říct, no a to znamená, že zde dáváme rap DNA, no a takhle zní dnešní sample. Naprosto skvělá soulová věc ze 70. let. No a odpovídal tady třeba už Jazzy. A Jazzy to má vlastně správně?
1: Tady Jazzy. OK, já jsem chtěl říct, že to byl Jules Santana. OK, OK.
0: No, protože Jazzy má pravdu. Jules Santana, OK, OK, to je jedna správných odpovědí, protože tady ten sample využil třeba Gangstar, Eazy-E a další umělci, hodně oblíbený, koukám. Tak ti to trošku ještě zkomplikuju, no a řeknu ti ještě nějaký specifikace tohohle tracku, tak aby si našel ten jeden konkrétní, který já dneska hledám. A ta první nápověda je, že beatmaker je Čech a ten největší u nás. Prostě, jakmile se řekne beatmaker, jsem přesvědčený, že ti vyskočí jenom jedno jméno a to by měl být on. Na featu, tak ten je hodně zajímavý, protože tam je M.O.P. Tady ty tracky třeba od nich určitě znáš. A samozřejmě tuhle klasiku. Takže na featu je to hodně, hodně šťavnatý. No a třetí a poslední nápověda, je to klasika. Opravdu je to klasika. A to doslova. Tak jsem zvědavej, kdo na to ještě dneska přijde.

Rychlá doprava na rádiu Spin za Špohledem na dálnice, čtvrt hodiny na D1 směrem na Prahu. Na 118. kiláku je totiž neprůjezdný pravý pruh. Nehoda taky ještě na 149. kilometru, taky D1, taky směr Praha. Tady to je na 10 minut, kreš ještě směrem na Ostravu, 193. tady kolem 5 minut a ještě D1 po čtvrtý a to nehoda za Brnem, směrem taky Ostrava, 210. tady taky kolem 10 minut. Regiony, tak nehoda je v Brně na Drobného, v Ostravě ťukane zase na Českobratrské. Hlavní město, tady je taky pár nehod, jedna třeba na Strakonický a taky na Pražském okruhu, 18. kilák směr Ružiň. Červeně tady na mě svítí Kbelská, to zhruba na 20 minut, pár minut taky i na Novopatský, oboje je to směrem do Letňan. Zlobí taky Nuseláka, jižní spojka, a to hlavní od Zahraďáku směrem na Barandák, tady kolem 15 minut a zhruba 25 minut taky na Pražském okruhu a to u Jesenice směrem Ružiň, tady buď extrémně opatrný a počítej se zdržením. Ode mě z dopravy je to všechno.

0: půl šestý, to znamená, že si musíme rozlousknout dnešní sample, ten zněl takhle. Opravdu nádherný sample ze 70. let, který využil několik beatmakerů, třeba i DJ Premier, Gangstar, taky Nas, Eazy-E. Zkrátka spousta rapperů si vzala tady ten základ, který vychází ze 70. let. Každopádně potom už jsem to trošku skrouhnul, aby si našel jeden konkrétní track. Jazzy nám tady volal a říkal, že by to mohl být Santos a jeho OK OK, tak jsem ho s tím trošku odmítnul, no a pak se vrátil jako pravý rytíř.
1: Hele, je to DJ Vitch, klasik, album Golden Touch a MOP.
0: Tak DJ Vitch by do těch nápověd sednul, tak uvidíme, co nám k tomu ještě řekne Pavel.
2: Hele, není to náhodou Golden Touch DJ Vitch? Není to náhodou klasik? Protože jsem nedávno poslouchal to CDčko.
0: No a pánové, máte pravdu. DJ Vitch a duo MOP se tady postarali o naprosto nádherný a úplně silný track a to ani nemá žádnou hloubku, ale jde prostě o oslavu hiphopu jako takovýho, o oslavu rapu a o tom, že prostě DJ Vitch umí dělat naprosto skvělý bangry. No a my se o tom můžeme přesvědčit právě teď. Radio Spin a taky Rap DNA.

0: Chill na spinu, s tebou Mára, 4. květen, pondělí, no a Lifer a Juli Koli nám dohráli Spill the Tea. Pro někoho možná popěvky, nějaký zpívánky, no a pro některý naprostej banger, takže prostě jde vidět, že ta generace se prostě mísí a že ne, pro všechny je to vždycky úplně ideální řešení. O tom ví i Pepa z Plzně.
1: Ahoj Spine, prosím zahraj něco od názov stavby, už stačilo těch zpívánek. Děkuju, Pepa Plzeň.
0: Pepa Plzeň, stačilo těch zpívánek. Pepo, já ti na jednu stranu rozumím, na druhou stranu musíš prostě pochopit to, že rap má prostě spoustu posluchačů, jak už to seš ty, jako pořádnej pardál, který má radši old school, nebo prostě novější lidi, jako jsem já, prostě mladší, který si dají klidně i toho Lifera, ale to teda není úplně můj případ, ale i to se stát může. Ale já ti tvoje přání splním, dáme si názov stavby, no a za chvilku budu hrát celou hodinu podle tebe, tak objednávej do naší mobilní apky.

0: skončuje 5. hodinu, s tebou má ráno a jak už jsi zvyklý, tak od 6 do 7 tady celou hodinu hraju jenom tvoje oblíbené pecky na přání. Celých 60 minut můžeš ladit jenom to, co si vybereš, buď to přes naší mobilní aplikaci Rádia Spin, kam stačí poslat voiceovku, případně i třeba s nějakou fotkou, co zrovna děláš, to mi vždycky udělá radost, nebo taky můžeš samozřejmě přes naše číslo 210 32 30 30, úplně stejně, jako to udělal třeba Jazzy.
1: Čau, tady Jazzy. Hele, máš tam od Luciana, tam jde Beautiful Girl. Ne, vůbec nikomu, bude to jenom pro mě a pro moji paní.
0: Zeptal jsem se, Jazzy, chceš to někomu věnovat? Ne, vůbec, jenom pro mě a pro moji paní. Takže nakonec přece jenom jeho paní si tady nechala zahrát Luciano Beautiful Girl, tak to myslím si, že asi sedí u Jazzyho. Zahrou taky pro Kubu.
2: Čau, čau, špiňáci, teď jdem z práce, mohli byste nám zahrát pořádnou balkonovku od Resta, děkuji moc, zdraví Kuba, čau, čau.
0: Jedna nestárnoucí klasika, tak to bude Rest a balkonovka a ještě Santana.
3: Čus, čus, já bych chtěl poprosit, jestli byste mi tam nezahráli od Doriana Základ. Je to pro všechny, co teďka jedu třeba z práce, nebo se věnuju něčemu zábavnému, samozřejmě vám do studia. A jestli přemýšlíte ještě před létem, kdybyste chtěli třeba nějakou kérku, tak mi napište na tetovačky Santana a můžeme si dát nějaký termínek. Čau.
0: No vidíš to, Santano, ty jo, já nad kérkou normálně přemýšlím, takže bych tě přece jenom oslovil. No tak to ještě uvidíme, co ale určitě splním je track a to bude do Rihanna. Jaký další pecky budu hrát, to už je na tobě, takže budu opravdu moc rád, když pošleš nějakou voiceovku do naší mobilní apky nebo zavoláš. My se ještě mrkneme na počasí. Aktuálně je tam něco kolem 26 stupňů, večer se nám začne ochlazovat, to bude na nějakých zhruba 16 stupňů. Zítřejší teploty kolem 25, ve středu kolem 23, ale ve čtvrtek čeky ochlazení. S tebou Mára a startuje hodina, kdy hraju jenom podle tebe. Spin Radio.
4: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej si na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.
5: Nevíš, jak jsem žil dřív, nebyl si tam ode se mnou, ne. Na tolik týdnů nocí, mohl jsem si jít sednout, kolikrát jsem nechal v kasí,

0: číslo. Nejlepší věk je, aby nebo dělat pesos.
1: No jen za muže každej a love ne jen tak někdo.
0: Takže omluvte mě slečno, teď musím schovat to péro, protože čas je mega drahej a mně už to není jedno.

0: Pád, hledal jsem to všude, nakonec jsem to měl já.
1: Rádio Spin na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
2: Čel na Spinu, s tebou Mára, 5 minut po 6, máme pondělí, začátek týdne, tak já doufám, že si do tohohle týdne stoupil naprosto v pohodě. No a nám odstartovala hodina, kdy hraju jenom podle tebe, takže objednávej do naší mobilní aplikace Rádia Spin, nebo taky můžeš volat naše číslo. Apka je prázdná, takže šoupej to tam, pořádný voiceovky, ať o tobě vím a hlavně, ať můžu hrát tvoje oblíbené tracky na přání. Tak se jdeme podívat, kdo se mi sem dovolal, byl to třeba Jirka.
3: Ale mojí ženě to věnuju.
2: Tak to bude jedna Anet X pro Jirkovu ženu, zahraju taky Tomášovi.
4: Great, safe, já děkuju.
2: Pro přítelkyni, tady ten track, a ještě Anička do třetice, a to doslova.
5: Jestli byste mohli zahrát písničku mi tři, jo, svýmu tátovi.
2: Vidíš to, prostě mladá generace není ztracená, prostě individ, jede i od, kolik může být Aničce, 6 let, 7, to je prostě naprostá klasika, takže Aničko, jde vidět, že tvůj táta má dobrý vkus, no a to nás taky samozřejmě čeká. Dáme se i další tracky, ale to už musíš posílat pořád voiceovky, volat naše číslo 210 32 30 30, abych mohl zahrát i tobě. No a my dáme Anet X a Bena. Tak to má být, protože... tak to má být, ne?

0: John na spinu, s tebou má rád čtvrt na sedm, to znamená, že tady pokračuje hodina, kdy hraju jenom podle tebe tvoje oblíbený pecky na přání, který můžeš objednávat jak do naší mobilní aplikace Rádia Spin, nebo tak můžeš volat naše číslo, jako to udělala třeba Kateřina.
1: Kateřina, je, tak to budu moc vděčná, já bych chtěla to poslat mýmu synovi Adrianovi, že ho moc mám ráda a chtěla bych, jestli by to šlo o Ferrari.
0: Určitě Ferrari tady mám, takže Adrianovi posíláme jeden velký vzkaz a taky samozřejmě Pop Smoke, Central C, Tio Wayne a další na tomhle tracku. Zahrou taky pro Nadíz.
2: Ahoj Kimáro, krásný pondělí přeju. Poprosila bych tě, zahrál by si mi písničku od Kapitána Demo Čardáš. Pro tebe do studia, pro všechny, co poslouchaj a všem přeju moc krásný den. Děkuju, ahoj.
0: Nadíz, opět děkuji za naprosto nádhernou voiceovku plnou pozitivní energie, takže díky moc. Takhle při pondělku ještě k tomu, takže to mám energii na celý týden dopředu. No a samozřejmě Čardáše na lepší den, tam už playlistu máš. No a do třetice, ačkoliv to dělám nerad, tak Fílovi zahraju, protože ten napsal jenom zprávu, neposlal voiceovku, takže Fílo, příště voiceovka. A napsal, čau, prosím song 50 Cent Candy Shop, ať se mi zkrátí cesta do Brna. Hele Brno, to je divoký východ, takže Candy Shop si myslím, že je úplně ideální track na tuhle cestu, takže přeju ti, Fílo, ať tam přijedeš naprosto v pohodě. Ať se po cestě nic nestane, no a ať to v tom Brně přežiješ. 50, taky Olivia, Candy Shop letí do éteru Rádia Spin.

Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnice a to teďka jde jedničkou, jde na 118. kiláku, čeká už přes půl hodiny směrem na Prahu, je tady neprůjezdný pravý pruh, tak s tím určitě počítej. 10 minut ještě na D7 a to na příjezdu do Prahy, jinak jsou dálnice krásně průjezdný. Co se týká regionu, tak ještě zopakuju dvě nehody a tu jednu v Brně, drobného a ne, že by byla drobná ta nehoda, ale ta ulice se jmenuje Drobného. No a v Ostravě ještě Ťukanec a to Českobratská. Ještě hlavní město, tady je pořád zasekaný pražský okruh okolo Jesenice směrem na Ruzeň. Ukazujeme to až nějakých 30 minut, takže určitě počítej se zdržením, jestli plánuješ jet po pražském okruhu. Ještě zmíním jižní spojku, tady zhruba od Krče směrem na Barandák nějakých 10 minut, ještě Nusilák směrem do centra taky po 10 minutách. Jinak je Praha už takhle k večeru docela průjezdná. Ode mě z dopravy je to všechno a za chvilku další traky na přání.

0: odpoledne na Rádiu Spin. Rádio Spin na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: No a jak jsem slíbil, jdeme hrát další tracky na přání, ale bohužel musím říct jenom track, protože zatím už tady nic moc nepřistálo do naší mobilní apky ani na naše číslo, takže už nemám moc co hrát, tak budu moc rád, když mě zachráníš teďka z této nevhodný a nepříjemný situace a pošleš mi nějakou voiceovku do naší mobilní aplikace, je to naprosto jednoduchý, klikneš tam de facto na dvě tlačítka a už nahráváš, nebo zavoláš naše číslo 210 32 30 30, nebo nejsem jak ty báby, co ti prodávají různý klenoty, já ty telefony opravdu zvedám a mluvím s tebou, takže track určitě vymyslíme. No a ještě Mrcin, hodně zajímavý jméno teda, napsal zprávu, chtěl bych poslat písničku Márovi a Matešovi k opravě motorky, a to Sunset od Separa. Hele, naprosto skvělý track na opravu motorky, teda musím říct. Dovedu si fakt představit, že teďka jako opravuju nějaký ten Harley a potím se u toho, ale do toho jede tady ten banger. No tak Márovi a Matešovi přeju hodně štěstí, ať to borcům dobře dopadne a Separa letí k vám.

210 32 30 30. Cinkni si o svůj oblíbený song právě teď. Rádio Spin. Yeah. Lidi smirka,

0: John na Spinu, s tebou Mára a ještě pokračuje hodina, kdy hraju jenom podle tebe, tvoje oblíbený pecky na přání, tak to určitě využij, ať můžu zahrát i tobě. Jdem se podívat do mobilní aplikace, kam přistálo několik voiceovek, ale ještě předtím mi se volal třeba Ondřej.
1: Město od Sektora, tak všichni, kdo jsou v práci za volantem.
0: No a dáme si Mosta hrát, protože tady ta pecka je nestárnoucí, mám ji extrémně moc rád. Zahraju taky do auta, tady těm dvou borcům.
2: Čau Spine, tady Vaďou, na Tobík, jdeme z tréninku.
3: Čus.
2: Pozná tam něco od H1-6, prosím.
0: No a jelikož si myslím, že jedete z tréninku, tak je potřeba nemít stres, takže dáme si H1-6, ještě sem přistály nějaký další voiceovky, tak se tím ještě postupně prohrabu, no a věřím, že tu hodinu nakonec naplníme až k prasnutí. Radio Spin, s tebou Mára a hodina, kdy hraju jenom podle tebe, teďka H1-6.

0: Maty, zakončuje 6. hodinu, s tebou byl dneska Mára, my už se pomalu, ale určitě chýlíme ke konci, kdy samozřejmě se nemusíš bát, protože dneska od 8 večer tady bude DJ Poeta, předpokládám, že bude nějaký set, taky samozřejmě kupa nový hudby, kterou jsme dostali přes víkend. Dneska ale nečekej reprízu hitparády Spin Fržic, protože v pátek byl státní svátek, tudíž vysílali naši úžasní víkendoví moderátoři a bude se to opakovat teďka i tento pátek, takže čekej, že si reprízu nebo Spin Fržic vychutnáš až myslím si, že 15. května, takže docela za dlouho, tak aspoň se to vrátí takovej v nostalgický vlně. Každopádně my se společně ještě podíváme na počasí. Aktuálně se nám začíná lehce ochlazovat, ale pořád je tam relativní teplo, kolem 25 stupňů. Večer se ochladí na 16, zítřejší teploty kolem 25, ve středu kolem 23 a ve čtvrtek už slíbený přehánky mělo by být zhruba kolem 17. S tebou byl Mára, těším se na tebe, zase zítra, ahoj.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin, Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že nás v DABu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce rapu v republice můžete poslouchat nyní v DABu

0: Festival je opět tu. Ochutnejte ta nejlepší vína od moravských, rakouských, německých i francouzských vinařů. Vychutnejte si čerstvé ryby a mořské plody, grilované stejky, skvělé sýry i sušené seráno. Zahraje Laco Deci a také mnoho dalších kapel. Od 15. do 17. května v Praze před Píseckou branou směrem k metru Hradčanská. Vstup zdarma. www.springfestival.fun. Rádio Spin vítá všechny spinnery svištící po D1 od Prahy k Jihlavě.
1: Nově to v

0: hudba, automat se vozí, nechápeš.
1: Auta, vlaky. Zdravím pozemok crew. Autos und Frauen machen uns glücklich.
2: Radio Spin.

0: Spin ráno na rádiu Spin.
1: Dnešní rádio Spin Music Impro mělo v sobě několik faktorů. Jednak Lucka Bílá nedávno oslavila 60.
2: Jednak je květen, je máj, takže lásky čas.
1: No a taky je krásný počasí, takže to chtělo takový čilíček hezky.
2: Je to tak, takže Dominik vybral single Láska je láska od Lucky Bílý
1: a dal to do Free Little Birds od Boba Marleyho.
2: A je to taková zvláštní kombinace. Nebo řekněte sami.

0: Ano, láska, to je láska, eh?
1: Bylo to super, je to fakt krásný takovej letní vibe už téměř, takže jeden z nejlepších mixů.
0: Baru, díky, já jsem s tím taky mega spokojený.
2: A myslím si, že ani René Dank by se to nemusel stydět. Tak užívejte zbytek dne a my se slyšíme zase zítra ráno.
0: Tady na Rádio Spin.

0: Radio.
1: Spin.
2: Nemá umírat do zároveň, musí to tak být, pokud chceš, ať to má ubrokání. Každý, kdo to má stejně jako já, mi rozumí. Hasle řekl, kluci jsou lecára, takže mu

0: Hitovský sety, hosti, záplava nový a neotřelý muziky, kterou teprve objevíš. Rap Mondays a DJ Poeta. Každý pondělí od 8 večer na Rádiu Spin.
1: Pouštíš? Nahráváš to? Raz. Pičo, byte dobré, kámo.

0: Radio Spin, DJ Poeta a Rap Mondays.
1: Je to tak, konečně zase po týdnu Rap Mondays na Radio Spin, Poeta za mikrofonem, hrál nám nový Michailov a jeho track Joey Bedes, výborná věc. Rapeři jdou víc do hloubky, zdá se mi, protože teď si budeme hrát novýho Izomandiase, jeho Podívej mama, což je taky track z hlubin jeho já a... Myslím, že to není u Iza úplně zvykem, aby šel až takhle z kůží na trh, řekněme. Takže já tomu tleskám samozřejmě, já jsem rád za tohle, já to mám v rapu rád. A nesmí to být moc samozřejmě, ale když to je, tak jsem opravdu rád. Takže dáme si novýho Iza, zahrajeme si taky novou Sausen s Rafaelem, to je pro změnu zase úplně sexy věc. Pak tady mám třeba novýho Elboje nebo novou Sophie, prostě jsem rád, že tady mám spoustu český, slovenský muziky, spolupráce a mám tady samozřejmě i nějaký evropský věci, nějaký UK věci, mám tady samozřejmě i nějaký US věci. Uvidíme, co všechno stihnu. Zatím to vypadá, že to moc nebude, protože mám strašně moc muziky a zároveň na 9. dorazí Grunza, se kterým se těším, že pokecáme, ale který taky zahraje. My jsme se o tom bavili, já bych si s ním nejradši možná jenom povídal, ale jsem rád ve finále, že nám zahraje nějaký bomby. My jsme spolu hráli nedávno na koncertě Imhotepa a hrozně mě to bavilo, hrál věci, který jsem od něj opravdu jako nečekal a který mám rád, tak jsem zvědavý, jestli to vytáhne i dneska nebo případně nějaký jiný. Takže Grunza od 9, pokecáme krátce, potom DJ set, ale teď jedeme český, slovenský věci a obecně novinky na Radio Spin, třeba nový Izo právě teď.

Podívej, mama, jsem tady pro tebe, nikdy už nebudeš sama. Podívej, mama, život nám ty lidi bere i dává. Podívej, mama, bolí mě to stejně jako i tebe. Podívej, mama. Podívej, mama.

0: Radio Spin. DJ Poeta a Rap Mondays.
1: Hrajeme si novinky až do 9. V 9 tady bude Grunza, ale do té doby samý novinky. Tohle byl Vít Benešovský a Doktor Kary. Doktor Kary mimochodem vydává pozítří, tuším, akustický záznam koncertu nebo něco takového. Jsem na to hodně zvědavý, musím říct, hodně se na to těším. A takže to určitě sledujte, ať už nejlíp asi Instagram Doktora Karyho, tam bude všechno, tam to určitě nazdílí. Předtím jsme si hráli třeba Sophie nebo Elboje a před náma nový Distinct s Moradem. Taky novej DaBaby, respektive takový staronovej, protože jeho megahit, aspoň pro mě, v klubech to mega funguje, Pub Dead Tank, tak dostal remix, ve kterém rapujou ještě tři dámy, kromě DaBabyho můžete na mikrofonu slyšet Glorilu, Young Miami nebo Wineys. No a pak tady mám třeba taky novýho Rav Kamoru, hodně velká bomba, JPEG Mafia, ty dělají snad jenom bomby, a pak si dáme UK, uvidíme, kolik toho stihneme, jestli se podíváme ještě zpátky do US na nějaký New Schoolový věci. Uvidíme, co se povede. Každopádně v 9 Grunza, těším se na něj. Tohle už je Distinct a Morad. Na rádiu.

0: Radio Spin. DJ Poeta a Rap Mondays.
1: Když už si hrajeme takovýhle party track DaBaby v novém remixu s raperkama, tak já mám pro vás samozřejmě taky party tipy na tento týden. Tento týden se můžeme vidět třeba ve čtvrtek v Mama Shelteru, ale to je takovej chillíček. V pátek v Manifestu, to je taky v podstatě chill, ale těším se na to, tam je to vždycky hodně dobrý. Tam budou od 7:30 už a můžete si tam zaplavat v bazénu třeba, nebo si koupit něco dobrýho k jídlu. V sobotu se těším do Žlutých lázní, protože tam bude Afro Rave, zase po roce budu hrát na téhle akci a budu hrát pro hlavně tanečníky, předpokládám, ale může tam dorazit úplně každý, takže na to se těším taky mega. Myslím, že přes den jsou tam nějaký workshopy a večer já hraju party a pak se přesouvám do Moonu a hraju taky party samozřejmě. Nespomínám si teď s kým, ale určitě s někým dobrým. Takže to jsou party tipy na Radio Spin a teď už novej Rav Camora, Rap Mondays. Pak třeba JPEG Mafianový a taky spousta UK.

0: You a bum ass bitch and you a weak ass nigga and y'all ass really belong together. Let me get my shit and go. And y'all ass really lucky I'm choosing peace today. Cause it'll be ass cheeks everywhere around this bitch. The fuck?
1: Radio Spin. DJ Poeta a Rap Mondays.
2: Hrál nám JPEG Mafia a jeho nová věc Baby Girl. Týpek chystá album Experimental Rap a já se na to hodně těším, mělo by vyjít na konci května. No a pak nám hrál taky Mellow Bucks, tím už jsme se přesunuli do UK. Před náma třeba Savage for Novelist a Small God, to je strašná věc. Grime Rhythm for No Violence, já už jsem tady hrál, myslím, něco z téhle série a tahle čtyřka, ta je teda opravdu šílená. Pak je tady AJ Tracy připravený, Names Bliss a další. Jak jsem říkal, uvidíme, co všechno stihneme. Chtěl bych se podívat ještě taky do Ameriky na pár nových věcí, ale nevím, jestli to stihnu, mám tady připraveno těch věcí moc a v 9 nabíhá na mikrofon a samozřejmě za DJ Pult Grunza, takže určitě neodlazuj Radio Spin.

Hráli jsme si UK věci a pojďme trošku zase jinam v Rap Mondays dneska, protože já tady mám hodně zajímavou spolupráci. Japonský rapper Vingo a americký rapper, který se nejsem jistý, jak se vyslovuje, Tyla Jave, možná nejspíš. Každopádně Vingo mě hodně zaujal, protože za prvý japonských rapperů moc neznám a za druhý tahle ta věc XXXL je docela tvrdá, docela velká bomba. Tak si to pojďme dát, uvidíme, kolik stihneme ještě US věcí a pak už tady bude samozřejmě Grunza on air na Radio Spin. We'll be right back.

0: Posloucháš Radio Spin, Rap Mondays a jak jsem několikrát avizoval, tak se mnou ve studiu už sedí Grunza, ahoj.
1: Nazdar.
0: Dneska tě tu mám hlavně jako DJ, ale pokecáme chvilku, ne, trošku, i o jiných věcech.
1: Jestli můžeš,
0: nebudeš
1: mít zaracha.
0: OK, ne, já jsem se chtěl ptát víceméně na muziku, ale nejenom nutně na to hraní, ale já jsem tak jako přemýšlel, já jsem se s tebou schválně moc nebavil před vstupem, aby jsme si nevystřílali otázky, chápeš? Já jsem třeba přemýšlel nad tím, jak ty konzumuješ muziku, jestli posloucháš, já nevím, za chůze, v práci, při cestování, jak to máš, nebo máš nějaký rituály třeba doma?
1: Ale doma se snažím poslouchat spíš jako normální rádia, takže
0: jo.
1: S tím, že hodně poslouchám rádio jinak, což je vlastně kolegy, u kterého bydlím, tak jeho vlastní rádio.
0: Mm-hmm.
1: A jinak co, já nevím, bylo fakt blaník a takovýhle hovadiny, aby prostě si odpočinul prostě od normální muziky, jako veš, od hip-hopu, regička, těch bláznů, nevím, drum-bassu, takový si.
0: Jasně.
1: Až jezdím, chodím různě jako na mejdany.
0: Mm-hmm.
1: Takže spíš jako chillu u takovéhle muziky, no.
0: Jasně.
1: A na muziku normálně používám, nebo běžně za cestování, u cestování vlastně.
0: Mm-hmm. Jasně. Já jsem si říkal, nebo jestli jsem si všimnul dobře, jo, ale po té, co jsi hrál v těch Řezníkových filmech a tak dál, tak lidi tě začali zvát na mejdany, ale nejenom jako DJ, tebe zvou i jako, že se tam přijdeš prostě, jako že ti zaplatí za to, že tam přijdeš, vyfotíš se, zakalíš a tak dále, je to tak, ne, nebo?
1: Hele, většinou to bývá jako na plesech, no.
0: Tak jo, a to je pohoda, ne? Dostat peníze za to, že jsi?
1: No, tak jako má to dáň, já s tím, že prostě jako všeobecně se moc nerad fotím.
0: Fakt jo?
1: Mě to nebaví, jako tam jde stát, vole, a stát tam hodinu a nechat se fotit, jako.
0: Jasně, jasně.
1: Jsi prostě taková popice, vole, teda už si zaplatil někdo, jako přijel pan Grunza.
0: No, ale vím si, že to všechny celebrity dělají v podstatě, jako.
1: No, právě,
0: nebo skoro všechny.
1: To je právě to, že to mě nebaví.
0: Jako, viděl jsem to mnohokrát, a nebo jsem byl u toho, jak někdo třeba vymýšlí akci a vymýšlí jako tenkrát to byla, já nevím, Agáta třeba, že si potřeboval mít na večírku Agátu Hanechovou prostě, tak kolik to stojí, aby byla na večírku a tak. Tak já jsem si vždycky říkal, že to musí být vlastně hrozná pohoda, jako nechat si zaplatit za to, že přijdu na mejdan, ale chápu, to, co říkáš, samozřejmě má taky něco do sebe. Jak dlouho hraješ vlastně?
1: Ty kokos. Jako aktivně, nevím, pár let, jako, takže.
0: Tak se zeptám jinak, jak to začalo?
1: Začalo to úplně s prdele. Jen tak jako ze srandy mi říkal prostě kámoš, jestli bych nemohl u něho prostě jako hrát, když prostě jako mi dá nějakou jako věc, jako techniku, jakou tohle.
0: Mm-hmm.
1: A začínal jsem tak, zase měl mix a na každé straně jsem měl jakoby CD Discman.
0: CD Discman, jo?
1: Mm-hmm. Takže na šavli jsem jezdil jakoby CD Discmanu a měl jsem prostě CDčka, popsaný prostě MP3ky, vypsaný prostě tracky, kde co je.
0: No ale jestli si dobře pamatuju, tak ten Discman, než se rozjel, tak to chvilku trvalo, nemám pocit. Ty jo, tak to si vůbec nedokážu představit, to muselo být zážitky úžasný.
1: No, tak v roku 2005, no, by jako.
0: Ty krása, no, tak to už je hodně let. To je, takže to začalo takhle víceméně, že opravdu to bylo jako, že to ani nebyl tvůj nápad,
1: ne,
0: vlastně.
1: Ne, to byla vlastně jako sranda, seděli jsme na pivě. A kámoš tenkrát otevřel klub a říká, hele to, ty vole, posluň někoho, kdo tady jako hrál, vole, tohle, když jsi jako známý tady jako kamele, tak.
0: A ty už jsi byl známý tenkrát?
1: Tak jako mě vzali, že ho v Ústí, jako.
0: Jo, jo.
1: Věděli prostě The Ghost.
0: Mhm, OK. Díky čemu vlastně, jestli to není tajný teda?
1: Hele, Ghost vzniknul, já jsem kdysi jezdil ze skupinou vlastně na skateboardu. Ano, jezdil jsem na skateboardu.
0: Ty jsi jezdil na skateboardu?
1: Mhm.
0: Opravdu?
1: Jo, jo, fakt.
0: OK.
1: Je to rýle. Prostě byla taková jako skupinky, u jedný jsem byl prostě jako Rekwon, u druhý jsem byl Ghostface, u někoho jsem byl Ice Cube. Prostě hele, byla Severka, Krásňák, Dobětice a to se vlastně rozdělovalo. Klasicky prostě cíliště.
0: Mm-hmm.
1: No a pak najednou jako, hele, ty bude, tak budeš vždycky s náma, ne, tak jsem chodil ven tamhle jeden den, tady jeden tamhle, dva dny tamhle a najednou jsem s někam, hele, ty bude, už mě to vlastně nebaví a nevím, proč mě měl bych Rekwon, jako mě Rekwon nějak nebavil.
0: Aha.
1: Jako z Wu-Tangu, že jako bomba, jako malej, tlustej, jako dobrý, pak někdo přičel, hele, Ghostface, vole, tohle, je tam kámo, bez dopadu s nějakým Ghostfacem, vole, jako, člověk, který mě taky nebaví, jako mě někdo mi vadí, taky vlastně ODB, že jako, když to tak beru. No a pak najednou, hele,
0: Ghost... Mimochodem, kdybys to neviděl, tak já trošku pláču tady, protože já miluji Rayquana i Ghostface, že jo, takže já tady zamačkávám slzy, ale v pohodě, je to tvoje story.
1: No a prostě jsem to nedal, no, a najednou prostě byl Ghostface, to se zkracovalo, a pak jako, hele, jak se budeš měl, když budeš hrát jako tady jako u mě jako na baru, říkám, hele, tak když mi říkají volat Čelek, tak bych dal prostě Ghost, vole, a to zůstalo dalších, já nevím, do teďka, no.
0: Já mám pocit, že jsem tě takhle poznal, že já si myslím, že jsem tě poznal jako Ghosta, já si teda vůbec nepamatuju, kde my jsme se potkali, ale... Jako dokážu si představit, že to muselo být buď v Ústí, anebo přes Řezníka možná...
1: Ale vůbec, já si myslím, že to bylo možná v Ústí, ale spíš to bylo tak, že já jsem jednu dobu jezdil do Prahy, vlastně do Uhelny.
0: Ten Anděl, možná v Uhelně, no, bývalo, už to není bohužel, no, u Anděla to
1: tak
0: bylo.
1: Tak tam, a já jsem tam chodil hrát s Jarem, Jairou, zdravím Jairou.
0: Zdravíme.
1: A Jurik, taky zdravím, a... A tam to začalo jako celý, jako jsem začal jezdit do Prahy,
0: jo.
1: Na vlastní náklady, kámo, jezdil jsem, vole, za dvě piva za večer, platil jsem si cestu a takové věci, a dopracovalo to vlastně do takové fáze, teď jako přijedu za nějaký peníz už.
0: To je dobře.
1: No, už to není jenom za pivo. Ale byl jsem rád tenkrát, samozřejmě ještě jsem to, ale byl jsem tenkrát rád, když prostě jako mě někdo řekl, hele, tjua, jak jdeš domů, tam já jdu Ústí, ale jdu až ráno. Týpek jako, ty piješ vlastní vodu, říkám, no, piju vlastní vodu, protože nikdo nic nedal a nemám žádnou jako hotovost, nic, nebo nemám jako žádný lístek, nic. Týpek prostě někdo řekl, hele, tak to já ti prostě vyřeším, bys dostal aspoň cesták, vole, nějaký pití, jako, že tady jako hraješ, vole, za vodu a za vlastní jako cesták, vole, to říkám, no, ale takhle hraju, že jo. No, tak to bylo.
0: To jsou začátky prostě, no.
1: Začátky, přesně.
0: Ty jo, taky jsi zvodřel svoje teda. A Grunza je tvoje pravý jméno?
1: Ne, Grunza je vymyšlená ptákovina.
0: To vymyslel Marty?
1: Je to Martyho vymysl a podle mě, co myslím, že to byl nějaký jeho spolužák ze školy nebo ze střední, něco takového.
0: A nemáš pocit, že se to k tobě nějak hodí?
1: Ne, nehodí.
0: Ne? Protože jako, já jsem tě vlastně dneska avizoval jako Grunzu a mně přijde, že ti to fakt tak nějak sedlo, jako kdyby.
1: Já jsem cigáš, vole.
0: A počkej, ty, to máš s tím něco společného?
1: Ne, tak to jako Grunza je jakoby cigánský jméno, jo, jakoby příjmení. To jsem jako Červeňák, Horvát.
0: No ty
1: jako...
0: znám, ale Grunzu jsem žádnýho ještě nepotkal právě.
1: No, tak jako, tak to je jakoby...
0: Tak to jo, OK. Co se týče toho hraní, tak ať se bavíme hlavně o tom, když dneska nám budeš hrát, tak mě zajímá samozřejmě, kde nejradši hraješ a co nejradši hraješ? Jestli se to dá nějak vypíchnout, třeba shrnout.
1: Hlavně jako vesměs jako jedno, kde hraju. Hlavně když mám klid.
0: Jo.
1: Když mě vlastně nechodí za mnou, hej, můžeš udělat fotku, hej, můžu tohle, a když něco furt jako,
0: jasně.
1: Nebo když na tebe furt někdo šahá, to jsem úplně alergický.
0: Chápu, chceš být v zóně prostě.
1: Ne, ale jako si mít prostě jako kolem sebe jako takovou bublinu, mít prostě klid a ne, že prostě každou chvíli někdo přijde, ťuká ti na rameno, hej, nedá si tohle nebo tohle, říkám, kámo, potřebuješ mě při hraní, nech mě bejt, prostě až dohraju,
0: tak všechno.
1: Tak si něco dám, ale jo. Ne, že to je zrovna běhat vole každý 5 minut a jej.
0: Chápu. A co se týče té muziky, tak protože my jsme si spolu zahráli v, jak se to jmenuje, v kabině na Žižkově, a to byla taková undergroundová party, kde byla hlavní hvězda Imhoteps IM, legendární, bylo to krásný. No a mě si překvapil, já jsem jako věděl, že hraješ nějaký český, slovenský věci, ale že jsi tam poslal Janet Jackson třeba, to jsem jako nečekal. Jakou máš rád muziku?
1: Tak Janet, na tý jsem vyrůstal.
0: Aha.
1: Tak nějak, ale jako Janet je prostě taková láska, to samý, mám to vlastně z ramena, vlastně jako mě na tom shodli, že Janet je vlastně naše ženská. Ach jo, tyjo, to jsem vlastně neměl práskat. Ale miluji vlastně černou muziku už od mládí.
0: Já miluji taky Janet, takže jo, jako
1: mám tak, že vlastně...
0: I Ramela.
1: Jsem Ramela, jasný, čau bráško. Ale mám to tak, že... Vlastně jsem byl jako první, ale byl jsem první jako vlastně v paneláku, kde měl vlastně satelit. video, takže, protože jsem měl stejdu, který prostě to kupoval, tak nám to potom jako dával. A takže jsem nekoukal na český pohádky, na takové věci, čím měl jsem spíš jako na Cartoon Network a takové jako hovadiny. A samozřejmě Viva, tady ty věci, že to, že to...
0: Ty jsi Viva generace, hej. OK, no, tak to, jako, to je vlastně svým způsobem i trošku moje a pamatuju si, že Viva byla strašně důležitá pro, jako, pro spoustu lidí, no, jo, jo, jo, já tak to jsem nevěděl, tak já jsem jako nechtěl úplně, ale pojďme klidně zůstat u Ústí, ty seš tam pořád, je to tak, nebo?
1: Hele, jako... Snažím My... se, ale já to mám taky, že...
0: Jako seš rozlítaný prostě.
1: Jsem rozlítaný, jezdím všude a momentálně jsem v Praze, protože je mi, nebo je, zbytečně bych jezdil domů, když za dva dny zase pojedu do Prahy.
0: Jasně.
1: A z Prahy zase někam. Takže mám možnost tady jako spaní, takže jsem jakoby v Praze a když mám možnost nebo někam pod sebou odjet, tak jdu na Hlavách nebo někam a...
0: Jasně. Já se ptám proto, jak to tam vnímáš, protože mně přijde, že Ústí vlastně hrozně žije, že je tam spoustu šikovných lidí, že tam vzniká spoustu muziky a budoucí starosta Robin Zoot prostě králuje, nebo vnímáš to nějak jinak?
1: No tak vole, Zoot je jiný, jako, ale já nevím, jako já znám ho nějakou, taky nějakou dobu, ale nevím, no nemyslím si, že by jako znamená královal, je tam... Jako, jo, ano, je, jako, že teď jako je na výsluní, ale v Ústí jako, si myslím, že jako fajn, ale musíš vyjet někam jinam. Když budeš vlastně v centru města, tak je to prostě ošklivý jakýkoliv město, kdekoliv tady je, prostě kdekoliv v Čechách. Ale když máš možnost prostě vyjet někam dál, jako je Tisa a takovýhle věci vlastně na skály, pak pošlu odkazu, se posadíš kam.
0: Já se podívám rád, ale mám i, přiznám se, že i něco vím, jako, že něco maličko jsem tam kolem projel, je to tam nádherný prostě, jako jsem, ne krásný, ale nádherný, jako kopečky, tenkrát, zeleň.
1: Přesně, já jsem tenkrát jel vlastně z Kláštersa na Olří s Restem do Vanďáku, kde jsme hráli a vzal jsem jako zadem kolem právě jako Stisní skal a takhle jako na Děčín a tak dále. No a ten se mě ukáp, prostě to trenek, úplně jel a úplně, ej brácho, čum na ty skále, to je krávo, ej brácho, to není možný.
0: Chápu.
1: A jeli jsme vlastně potom jako lesem kolem toho Vanďáku a tohle, úplně, hej, kde to jsem, čum na ty lesy, úplně, ty kráso, ale tady musím být někdy.
0: Je to tak. A my jsme se o tom jednou bavili, tam v tom kraji je za mě takový jako hořko-sladký, že je to tam nádherná krajina a najednou uprostřed toho je nějaká fabrika prostě, nebo chemička, nebo něco takového.
1: Ale on, ten sever jako je celkově jako prošpekovaný, jako by, ono každém městě vlastně na severu je nějaká fabrika, vlastně většinou uprostřed města, což jako absolutně nechápu, protože je to tak stavený, jestli udělali fabriku a pak vole stavili okolo jako věci.
0: Je to dost možný, no.
1: Což jako tak asi bylo jako cílený, že vlastně museli někam naspat ty lidi, aby mohli bydlet, vole.
0: Ale mě to fascinuje jako, jako ten kontrast s tou přírodou, to je prostě neuvěřitelný, že těm komoušům bylo fakt všechno jedno úplně prostě, normálně to poslali tam do té přírody. Zeptám se, co nám dneska budeš hrát, zeptám se takhle, vždycky jsem tam úplně stejně každýho, jestli to máš připravený, nebo jestli to bude freestyle, případně co máš připravený.
1: Hele, mám takovou jako jemnou selekci, takových jako fakt 90 až 97 BPM, ale taká fakt pohodička, přesně dojde na Janet
0: a
1: takovýhle jako takový ženský style, jako bude tam pár chlapů, ale převážně to bude o těch holkách.
0: Je, výborně, no tak to se mě potěšil, tak super. Já tě poprosím, dáme si jeden track, mezi tím tě poprosím, jestli se postavíš za DJ pult a potom jednom tracku, který má jenom dvě minutky, tak nám zahraje Grunza aka DJ Ghost živě. A já se na to moc těším. Na Radio Spin?

0: Posloucháš Radio Spin a nám dohrál akorát DJ Ghost aka Grunza. Já bych ti chtěl moc poděkovat za tvůj set.
1: Děkuju.
0: Jako musím říct, že jsi to fakt jo, nádherně naladil. Sice se nám nepovedlo pofackovat tady moc tu klimatizaci, takže je tu vedro, ale ty jsi to ještě rozpálil, no, ještě do toho. Jako, to byla taková pecka, musím říct. Nádherný výběr, nádherná selekce. Hieroglyphic jsem neslyšel strašně dlouho. Dilla tam byl. Ježíš, tam bylo tolik krásných věcí. Q-tip. Q-tipa zbožňuju úplně. Fakt si mi udělal strašnou radost. A přemýšlím, když ti pošlu záznam, jestli to nechceš někam zavěsit třeba, nebo?
1: Hele, klidně.
0: Tak jo, tak super. Tak berme to jako závazek. A já se zeptám, když bych teď byl posluchač Rádia Spin aktuálně, zamiloval se do tebe, tak kde tě můžu nejlíp sledovat a kde uvidím informaci o tom, že jsi zavěsil ten DJ set někam?
1: Hele, rozhodně určitě Instagram, Facebook, DJ Ghost, Grunza Oficiál. Každopádně určitě na liveko se můžete přijít podívat. Springfest v Litoměřicích. Pak určitě Smith & Wesson zde na Cargo Gallery.
0: Jasně, to je. Smith & Wesson a Blue & Exile, to bude hodně pěkný.
1: To bude krásná.
0: Můžeš klidně i mimo pražský, jestli máš něco, klidně vysíláme všude možně. Klidně pozve posluchače.
1: Určitě budu já, nebo všechny info a tohle, kde budu hrát a takové věci, všechno sdílím
0: na Instagramu.
1: Na Instagramu a na Facebooku. Okay. Grunza Official DJ Ghost.
0: Paráda. Já moc děkuju, fakt, že jsi dorazil, že jsi nám zahrál, že jsi se mnou pokecal, že jsi nás pozval na Mejdany. Díky moc.
1: Každopádně bych chtěl ještě prosím tě, sorry.
0: Jasný.
1: Musím pozdravit nějaký lidi a tohle ten set bych asi věnoval všem ženám, protože furt jim je ubližováno a tak dále. Každopádně
0: díky za to
1: a těším se na vás a pozdravuju na linku.
0: Yes, doufám, že se zastavíš zase někdy třeba.
1: No, když to povolíš, tak jo.
0: Povolíš, budu rád, určitě. Každopádně fakt si nás naladil úplně výborně, tak já jsem si říkal, že v tom budu trošku pokračovat. Vybral jsem takovej jazzy rapovej set ještě pro vás, takže určitě užívejte, neodlazujte. Příští týden tady budu minimálně s DJem Onyxem, možná, že přijde ještě někdo. S čím tady šustíš?
1: Tady ti dávám nějaký dárečky.
0: Je fakt, jo? Je, no. Děkuju moc. Paráda. Tak to jsem rád, že jsme to stihli ještě do éteru, že můžou posluchači závidět. Každopádně to je docela velký balík. Děkuju moc. Pojďme si hrát ještě jazzy rap a ještě jednou tobě děkuju. Hezký večer.
1: Nám taky, vám taky. Right.

0: Spin ráno na rádiu Spin.
1: Dnešní Radio Spin Music Impro mělo v sobě několik faktorů. Jednak Lucka Bílá nedávno oslavila 60.
2: Jednak je květen, je máj, takže lásky čas.
1: No a taky je krásný počasí, takže to chtělo takový čilíček hezky.
2: Je to tak, takže Dominik vybral single Láska je láska od Lucky Bílý
1: a dal to do Free Little Birds od Boba Marleyho.
2: A je to taková zvláštní kombinace. Nebo řekněte

0: Ano, láska, to je láska, eh? Bylo to super, je to fakt krásný takový letní vibe už téměř, takže jeden z nejlepších mixů.
1: Baru, díky, já jsem s tím taky mega spokojený.
2: A myslím si, že ani René Dank by se o to nemusel stydět. Tak užívejte zbytek dne a my se slyšíme zase zítra ráno.
1: Tady na Radio Spin.

cestovat. Já jsem David, proti mně stojí Goliáš, ukazuje sílu, než vytáhnu prak. Na začátku skoro sám, teď proti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z repu skončil brak.

0: Spin ráno na rádiu Spin.
1: Dnešní rádio Spin Music Impro mělo v sobě několik faktorů. Jednak Lucka Bílá nedávno oslavila 60.
2: Jednak je květen, je máj, takže lásky čas.
1: No a taky je krásný počasí, takže to chtělo takový čilíček hezky.
2: Je to tak, takže Dominik vybral single Láska je láska od Lucky Bílý
1: a dal to do Free Little Birds od Boba Marleyho.
2: A je to taková zvláštní kombinace. Nebo řekněte,

0: Ano, láska, to je láska, eh?
1: Bylo to super, je to fakt krásný takovej letní vibe už téměř, takže jeden z nejlepších mixů.
0: Baru, díky, já jsem s tím taky mega spokojený.
2: A myslím si, že ani René Dank by se o to nemusel stydět. Tak užívejte zbytek dne a my se slyšíme zase zítra ráno.
0: Tady na Radio Spin.

Radio.